čas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
7: Podlízátky bude znovu pořádně živo. Ve středu 9. září od 19 hodin přivítají otroci jednoho z nejtěžších soupeřů, Viktorii Plzeň. Naplňte stadion, buďte naším 12. hráčem a požeňte Hradec za cennými body. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
8: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
1: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bezpečnostní složky si od dneška vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na hranicích se Slovenskem. 24-hodinové cvičení proběhne na 250 kilometrů dlouhém úseku hranice. Zapojí se do něj přes 600 policistů, 50 vojáků a 60 celníků. Policie neočekává větší dopravní komplikace při překročení hranic, ale může dojít k menšímu zdržení. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich průměrná sazba v září stoupla na 5,51%. Rostla už šestý měsíc v řadě. Úroky se tak dostaly na nejvyšší úroveň od léta 2024. Další výraznější zlevňování hypoték se navíc podle ekonomů konat nebude. V Polsku se v přepočtu na počet obyvatel staví výrazně více bytů než v Česku. Loni tam na 1000 obyvatel přibylo 5,6 nového bytu, v Česku je něco přes 3. Celkem Poláci dokončili téměř 209 tisíc bytů, v Česku jich bylo zhruba 33 tisíc. Podle analytiků větší nabídka pomáhá Polsku tlumit tlak na růst cen bydlení. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V Pardubičkách vzniká nový park s altánem, grilovištěm, také hřištěm na petang i místem pro pikniky a menší akce. Stavební práce skončí do konce září a na podzim se začne s výsadbou zeleně. Proměna vyjde na 4,5 milionu korun. Přitom původně měl obvod připraveno 8 milionů. Na Černéhoře si tradičně ještě dáme počasí. Středa bude na východě Čech hodně deštivá. Připravte deštníky, připravte pláštěnky. Dneska se zkrátka dešti asi nevyhneme. No a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
7: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Skyr

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné ráno, 6:02, zase středa a zase další snídaně šampionu. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: A dobré ráno i vám, kdo nás hladíte. Písničky nachystaný, One Republic, Stop and Stare, tím začíná.

0: Republic, Stop and Stare. Tohle je středeční Hit Radio 6.06. Krásné ráno. A mě by zajímalo, vy kdo posloucháte, jak moc jste fresh po včerejšku?
1: To zní, jako by se včera něco dělo, jakože všichni společně.
0: No, my jsme totiž s Davidem něco dělali pro své tělo. A, tak Davide, jestli můžeš začít.
2: Tak my jsme od rána s kolegy nezřízeně pili. Dneska se tomu říká team building.
0: takže tabulky, excelovský všechno, prezentace a flipchart popsaný.
2: Přesně.
0: Od začátku do konce. Takže David je takový, jak to říct, vypadáš jako trochu zmačkaně.
2: Hele, nakonec jsem to docela odrazil vodou, takže já bych řekl, že jsem tak 7 z 10.
0: A dávat dýchat asi nebude. No a my jsme byli prostě včera na skvoši poprvé. Byli jsme tam hodinu, dali jsme si 5 minut pauzu a v polovině toho tý hoďky.
2: V poločasu.
0: A říkám si, no, v pohodě, tak jsem se zapotil a moje mi říká, hele, uvidí zítra. No a vidím, jo, takže já
1: vidím.
0: Bolí to jako.
2: Takže kolik z 10?
1: Jak moc seš fresh dneska?
0: Nevím,
1: 10 z 10 je strašně
0: tak
1: moc
0: pět,
1: super.
0: 5 z 10.
2: Takhle jenom, jo.
0: 5 z 10. Co ty?
1: Já jsem
2: říkal 7 a Jasmin.
0: No ty můžeš být méně než já.
2: Dobře, tak já řeknu 4, teda potom co řekl ty.
0: A co ty, Jasmin, co jsi vůbec dělala včera?
1: Já jsem včera byla úplně dead, já jsem usnula přes den, věnovala jsem se hudbě, psaní, ale vyplatilo se ten spánek, takže dneska jsem pěkných 9 z 10, hodně ve freši, takzvaně.
2: Nice.
0: Tak jsi všeobecně taková devítka, no.
1: A jak jste na tom dneska vy, to nám dejte vědět, protože nás čeká minuta šampionů, kde mimochodem můžete vyhrát českou granolu smysly, voucher na 3000 korun na nákup právě tam.
0: No, jednoho z vás vybereme, kdo nám napíšete a napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a teda, když jsme se tady bavili o tom, jak moc fresh jsme, tak jak moc fresh jste vy, jo? 0 je nejmíň a 10 je nejvíc.
1: Je to tak, číslo k nám 777-937-777. Musím se
0: nadechnout. Davide, ty radši nedejchej. Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si, další muzika pro vás a za malou chvíli minuta šampionu a jednomu z vás rozdáme voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz.

0: Vzpomeneš si? Eva Farná a Miraj na Hitrádiu v 6.11. Krásné ráno. Je tady minuta šampionů, minuta na všechny zprávy od vás, což bohužel nestíháme, ale přečteme alespoň ty, co se vejdou, a připomínáme, že každý den vyhráváte 3000 korun na nákup smysly.cz, což je poctivá česká granola, prostě parádní mysli.
1: Vyráběná českýma ručičkama bez přidaných cukrů, takže fakt jako echt mňaminka.
0: Golden Czech Handy. A platíš mi na pivo, radši ne, radši spolu. Tak pojďme na to, minuta šampionů začíná právě teď.
1: Martin Praha 8 z 10.
0: Eva Nošovice 2 z 10. Unavená z dvojité práce.
1: Martina Nové Hrady je fresh na 100%, takže dneska desítka.
0: Olča Bochov 5 z 10.
1: Lucka Liberec 9 z 10, je to prej Úča a zvyká si na vstávání.
0: Domča Lipno 8 z 10.
1: Martin Zlín odpočatý 8 z 10.
0: Radek Ostrava 3 z 10.
1: Šárka Příbram 1 z 10, těší se na víkend.
0: Jana Jindřichu Hradec plný počet 10 z 10.
1: Pavel Pardubice 10 z 10, jde na kontrolu a zítra do práce.
0: Lucie Holubice, žádnej luxus, deštivý ráno, dávám 5.
1: Jana Počtát, fresh jak vymačkaný citron, 3 z 10.
0: Pavel Ostřešany, v 5.59, 1 z 10 a díky vám 6.01, 10 z 10.
1: Jarka Havlíčkův Brod, 9 z 10.
2: Tak, mně se líbilo to 2 z 10, mám dvě práce.
1: Evča Nošovice, takže Evča z Nošovic vyhrává teda granolu smysly, voucher na 3000.
0: Tak Evčo z Nošovic, napiš nám, připomeň se nám, ať to musíme v té záplavě zpráv hledat, prosím tě. Moc gratulujeme, děkujeme i vám všem, kdo jste napsal. Vy, kdo jste 10 z 10, tak dobrý. A vy, kdo jste pod pětku, tak snad vám to ráno uděláme lepšími. Minimálně muzikou, tohle jsou Script Superheroes a za malou chvíli taky Shabuzi, Bar Song. Tak hezké ránečko, šampioni.

0: Ve středu ráno trocha country, tohle je Shaboozy. Bar song v 6 hodin 20 minut, dobré ránko. Dneska slaví padesátiny jedna žena, která už půl století vypadá úplně stejně a mě by zajímalo, jestli vás napadá, kdo by to mohl být, co?
1: Tak se nechám podat.
0: Necháš se podat?
1: Mm-hmm.
0: Co ty, Jasmin, necháš se podat?
2: No taky no.
0: No tak jo, tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi. Čelka Mája.
2: Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
0: 50 let. To...
1: Naše kamarádka.
0: Naše kamarádka. Hele, ale vemte si, ona... mít pomedu takovou postavu, no. Ale ona zase to vylítá teda asi, jo. Ale tak když si tak nostalgicky vzpomeneme a nemusí mít ani o 50 let zpátky, tak dnešní děti, oni mají, že jo, Netflixy a mají YouTube a tady ty vamply a všechno, nám stačila jedna včela, ty jo, jako.
2: Přesně, včelka a krteček, to byly hezký pohádky,
0: to byla bomba.
2: Ale štve mě, že nikdo nemyslí na Vilíka, všichni mluvíme jenom o Máje, no, ale Vilík taky se hrál svoji roli,
0: byl jako. Frajer, že jo, no. Ale ten hrál druhý housle, jo, hlavně byla ta Mája. A líbí se vám to víc v češtině? A nebo v němčině?
2: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.

0: dneska Maja lepší.
1: Takže dneska Maja má 50 let. Tak možná je třeba na čase vašim dětem ukázat, jaké pohádky prostě frčely dřív a dneska nějaký, ježiš, tlapkový patroly. Za chvíli doprava, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Faktury, faktury, faktury.
11: Trápí vás factoring?
10: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
11: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
10: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
11: Acema pokryje jakékoliv financování.
10: Tak to beru.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
13: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
14: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
13: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
14: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
18: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
19: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
20: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Silně
0: rybníkáře můžete dnes ráno potkat na Náchodsku. Pracují na hlavním tahu Náchod Česká Skalice, kde se proto projíždí pouze kyvadlově. Zdržení je tam nárazové. No a opatrně taky na Svitavsku, kde se pracuje na průtahu Koclířovem a čeká tam uzavírka.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Černá Hora. Hey.

0: taky Hit Radio. 6 hodin 30 minut, pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
0: Lionel Messi se po roční pauze vrací mezi kandidáty na zlatý míč. Osminásobný vítěz prestižní ankety je mezi 30 nominovaných. Cristiano Ronaldo naopak znovu chybí. Ocenění pro nejlepšího fotbalistu světa se bude předávat v říjnu. Eiffelova věž se včera na jeden den uzavřela kvůli stávce zaměstnanců. Protestovali proti rozhodnutí vedení stáhnout během návštěvy hinduistické delegace z části věže ženský personál. Provozovatel následně uznal, že udělal chybu. Bezpečnostní výzkumníci odhalili vážné chyby u některých televizorů LG. Napadený televizor mohl přes mikrofon odposlouchávat uživatele, i když vypadal jako vypnutý. Problém se ale týkal hacknutých zařízení ne všech televizorů této jihokorejské značky.
2: Jako blbý, ale zas na druhou stranu, co nás v dnešní době jako neodposlouchává už.
3: To je pravda, no, máš tady hodinky na ruce, že jo, telefon. Ale tak dřív byla prostě vypnutá televize. A dneska, tak schválně, vy kdo máte tady tu značku, tak co se vám ukazuje za reklamy teďka? O čem jste se bavili doma? Co? Ale vlastně, on to je takovej oboustranný vztah od dneska, že my jsme dřív sledovali televizi jenom a dneska ta televize sleduje nás.
0: Big Brother.
3: Přesně. Liquido, Narkotik, další parádní muzika pro vás, 6.32. A my vám přejeme fantastické

0: tohle je slza. Dáváte si středeční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po půl sedmé.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do...

0: vyhrát penížky.
1: Připomínáme, že v pondělí to vyšlo. Roman slyšel soutěžní zvonek u nás v éteru, vylezl ven a našel tam naši hlídku. Včera to nedopadlo, takže to znamená, že dneska hrajete ne o 5000, ale o 6000 korun. Stačí, když máte registraci na webu hitradio.cz a jakmile my tady v éteru zazvoníme, ne u vás na dveře, ale tady ve vysílání, tak vy vylezete ven, vy, kdo jste zaregistrovaný, a pokud uvidíte naši hlídku, peníze jsou vaše.
0: Vylezete ven, ale připomínáme, musí se tak stát do 30 sekund, jo? Budete tady slyšet odpočet, takže pozor na to.
1: Tak v 70, tvoj. No a co se bude dít tady ve vysílání za malou chvíli? Samozřejmě další parádní muzika nachystaná, Lost Frequencies, Ellie Due, X Ambassadors, taky Amy McDonald a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasy.

0: určitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
4: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
5: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: akce ve stavebninách Tech Party do 18. září. Tak si přijďte pro Karisíč za super cenu. Více na Tech.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Omezení na silnicích hlásíte na Rychnovsku. Dávejte si pozor v Opočně, kde čeká v Pitkově ulici. Je dočasně zavřená. Projedou jen vozy IZS. No a omezení je taky na Pardubicku, na trase Holice Ostředín. Tak i tam projíždějte s opatrností.
7: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: McDonald, This is the Life. 6.49, hezké ráno.
1: Jsou věci, na kterých se jako národ nikdy neshodneme. Politika, fotbal, ananas na pice, cokoliv. Ale potom dá někdo kuřízek na stůl a je vystaráno, jo. A všichni to milujeme. Kuřecí řízek nebo řízek obecně. Dneska je prosím pěkně Mezinárodní den řízku, takže Češi, Rakušáci, Němci, vlastně všichni jsme teďka úplně jako ve svým.
0: No ale čí to je národní poklad? Rakušáku anebo nás Čechů, no? O tom se vedou debaty, že jo? O tom se vedou diskuze. No, ale o čem se nevedou diskuze je to, že já nevím, jak vy, ale já bych tam poslal klidně teďka před 7 hodinou, hele, vepřovej bych tam dal. A ten studenej, uleželej. Máte rádi studený nebo radši teplej?
1: Teplej, ale rozhodně teda kuřízek než vepřovej u mě. Tak? Jako s ním ho, ale kuřízek vede.
0: Tak já spíš teda vepřovej řízek.
2: Mě to asi jedno.
0: Asi jedno, prostě hlavně, že to je řízek. No. A mě to vrátilo úplně teďka, jak se o tom baví zpátky do dětství, když jsem jezdil na školní výlety, tak babička nebo mamka vždycky dělala to, že vzala normálně, že udělala takový toast jako z toho, že vzala 2 chleby a doprostřed dala řízek.
2: Strašně suchý, ale.
0: No právě, že ne, ono to, takhle, když jsi to dělal pořádně na tom omastku, že jo, tak ono ten chleba to jako nasál a pak to bylo velký všechno a krásně se to jedlo.
2: Stejně tam byl hrozný nepoměr toho chleba vůči toho,
1: tomu řízku, masu, přesně. A hlavně to pak smrdí přes celý, já nevím, čím pak jedeš, že jo, vlakem, no, autobusem to vytáhneš, no. A všichni o tom
2: co ví. Smrdí, voní.
0: Ty, co ti závidějí, tak vždycky říkají, ježiš, to smrdí, a říkají si, ty,
1: a pak no.
0: Si dal.
1: Tak to tam dneska pošlete, když má ten svůj den.
0: A s bramborem, se salátem, s hranolkama, se vším.
2: Ještě když se vůně toho řízku vždycky mísila s tou karosou, že jo, starou, když se do
0: Tak dobrou chuť, šampioni, Damiano David, Born with a Broken Heart, další muzika pro vás, hezké ránko.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: 9. do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na dek.cz.
1: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
2: I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna znovu schválila nový zákon o státních zaměstnancích a přehlasovala veto Senátu. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Podle koalice má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání běžnému zákoníku práce. Opozice a část senátorů naopak varují před politizací a destabilizací státní správy. Itálie zažila nejteplejší léto od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota v celé zemi dosáhla 24,3 stupně a překonala dosavadní rekord z roku 2003. Rekordně teplý byl také srpen s průměrnou teplotou přes 25 stupňů. Podle vědců má letošní rok nakročeno k tomu, aby byl v Itálii vůbec nejteplejším v historii měření. Stovky letů z britských letišť v úterý narušily problémy s řízením letového provozu. Cestující se potýkali se spožděnými i úplně zrušenými spoji. Problémy zasáhly mimo jiné letiště v Londýně, Manchesteru nebo Edinburgu. Závadu se během večera podařilo odstranit, návrat provozu k normálu ale ještě nějakou dobu potrvá. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Žamberku by mohl být svět záchranářů, tedy centrum, kde by si lidé mohli natrénovat zvládání krizových situací. Nejvhodnějším místem se zatím jeví bývalý motokrosový areál Kotel. Kraj ale ještě musí jednat s vlastníky pozemku. Areál by mohl nabídnout hasičskou stanici, policejní služebnou nemocnici i simulátory. Na Černé hoře ještě počasí, středa bude na východě Čech hodně deštivá. Čekáme oblačno, zataženo, přehánky nebo déšť. Teploty v celku příjemné. 24 až 27 stupňů Celsia. Taková bude středa.
8: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
9: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Startuje 14:00.
11: Hezkou středu.
9: Snídaní šampionů.
10: Středeční snídaně, já mám úterý normálně dneska celý ráno, nevím proč, krásné ráno.
11: Ať vy máte jaký den, tak buďte v pozoru teďka, zesilte rádio, ať slyšíte zvonek, který v 7:10 zazní u nás v éteru a který vám dneska může vyhrát 6000 korun.
10: To je soutěž Kdo pak to zvoní, tak nechoďte daleko od rádia. Další hity nachystaný, Krištof, taky Shakira, Vaka Vaka, hezké ráno.
9: Hit rá.

0: to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Je to zase tady, celonárodní otevíračka dveří, aneb kdo pak to zvoní?
2: Včera připomínáme, nikdo nevyhrál, takže dneska přidáváme navíc tisícovku. To znamená, že dneska si ten, u koho bude stát naše hlídka, může vydělat 6 tisíc korun v hotovosti.
1: Kdo jste se ještě neregistroval do soutěže?

0: Urban, Kubo, hezké ráno.
1: Hezké ráno, šampioni.
0: Hezké ráno. Kubo, neříkej samozřejmě, kde jsi, ale řekni nám, jak to vypadá v tom tvém okolí, v tom neighborhoodu.
1: Ano, tak prosím tě, přestalo pršet, to je jedna informace. Mm-hmm. Druhá informace, jsem u poměrně vytížené silnice, neb tady jezdí jedno auto za druhým. Mm-hmm. A právě teď okolo mě projel autobus.
0: Mm-hmm. A co děláš, děláš tak... na D1 na pumpě, prosím tě, mi řekni.
1: No někdo tady evidentně bydlí.
0: No tak Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů.
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kubo Urban, takový hezký kluk.
1: Ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
1: Je to tak, mám 6 000, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo?
1: No takhle, tak jdou tady dvě děti do školy.
0: Tak jim tu 6 dej a hotovo.
1: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a lákat na bonbonky je nebudu teda, ale...
0: Takhle, Kubo, nikdo nepřišel.
1: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 000 jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
1: Volaný účastník není dostupný.
2: Tak to dělo úplně stejně, tak to bylo geniální.
0: Kubo, tak my ti moc děkujeme, můžeš jet domů, peníze do ves a měj se hezký ráno.
1: Dobře, ahoj.
2: Připomínáme, že zítra si teda někdo z vás může vydělat rovnou 7 000 korun.
0: 7 000 pro někoho z vás, registrace a komplet detaily k soutěži najdete na webu hitradio.cz a zítra budeme zvonit zase v 7:10.
3: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je Luis Capaldi na Hit Rádiu. Dneska večer, 19 našeho času, nám Apple vysvětlí, proč je náš rok starý telefon už úplně out.
1: A potřebujeme novej.
0: Takže dneska má Apple show, kdo bude představovat nový hračky a snad i skládací iPhone Ultra. A Ultra má být i jeho cena. Já jsem koukal, že snad nějakých 60 tisíc plus a říkal jsem si, počkej, jako za telefon.
1: Pane bože.
2: Jako jenom proto, že je skládacího.
0: No asi jo, no. Asi jenom mě se ptej.
1: Jako takhle, ta technologie je dokonalá, že dokážu udělat display, který se dokáže vohnout, jako je to zajímavý, ale za 60 tisíc to teda nechám se klidně ujít.
0: No, já jsem nějaký vohnutý display viděl a ono samozřejmě nemůže to být tvrdý sklo, no, ale pak tam je taková ta čárka vidět, když to jako, jak to jako skládáš, tak já nevím, no. Nevím, ale jako asi takhle, asi to nějaký kupce mít bude.
2: Jako mně se to líbí, až na tu cenu, můj první telefon byl vlastně sklápěcí LG, i když tady to funguje jinak, samozřejmě tady je ten display ohýbací, ale jako líbí se mi to, vlastně je to dobrá věc, mi to připadá.
0: Ty vzpomeneš si, ty Davide, na svůj první telefon?
1: No, to byl takový Alcatel velký, to byl
0: taková
1: cihla.
0: Ty jsi měl také Alcatel.
1: No jasně.
0: Jsme měli Alcatel Vantage Easy Turquoise, dva řádky display, stačilo to, volalo to, jestli dneska volalo to.
1: Anténa si vždycky musela vytáhnout, když jsi chtěl zavolat, že jo?
0: Přesně. A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
0: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude opravdu dneska, co představí dobrý, to tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Ta první padla na 15 tehda. Pink, Blow Me, One Last Kiss. To je další muzika, která vám bude hrát za malou chvíli a taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
11: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
12: Stavíte a potřebujete. Potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
14: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.

0: ulici u křižovatky s Tiskárenskou, kde se srazila tři osobní vozidla. Místo je průjezdné, ale pouze kyvadlově.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Černá Hora.

0: ztrácí.
1: Hladíte středeční Hit Radio, tohle je Poetika a tohle je David a jeho ranní update.
2: Ranní update.
3: Máte pocit, že vám dny splývají a nic si pořádně neužíváte? Podle psychologů může být problém v tom, že příliš přemýšlíme o minulosti nebo budoucnosti. Pomoc může jednoduché soustředění na přítomný okamžik a každodenní drobné radosti. Hotel v Bangkoku dal starým automobilovým dílům druhý život. Výfuky, pneumatiky, části motorů nebo palivové nádrže tu slouží jako dekorace i nábytek. Automobilové součástky zdobí dokonce i jednotlivé hotelové pokoje. Humanoidní robot v ruském obchodě zaútočil na zákazníka. Muž do něj nejprve lehce strčil, robot pak zaujal bojový postoj a začal rozdávat údery a kopy. Zaměstnancům se ho nakonec podařilo vypnout.
1: Vypnout. Ne, já to říkám pořád, já si myslím, že tohle je ten důvod, proč bychom měli umělé inteligenci, když se s ním bavíme, děkovat a hezky poprosit, protože pokud to neděláme, tak oni si nás jednou najdou. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tenhle týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na ptservice.cz.
4: Za těch 5000 můžete doplnit vitamíny, minerály, něco na podporu energie, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777-937-777.
1: Pošleme tam jeden song, Guru Josh Project Infinity a jdeme soutěžit. Tak hezké ráno, šampioni. Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.

0: Infinity 2008, tohle Hit Radio 7.36. Hezké ránko. A tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Najdete tam třeba vitamíny, minerály, věci na podporu energie pro děti, dospělí i pro seniory. A kdo si to zkusí vyhrát dneska?
0: To bude Zdeňka ze Šluknova. Krásné ráno do Šluknova. Haló, haló.
3: Ano, ano, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno, Zdeňko.
3: Dobré ráno.
0: Tak co bys řekla na tuhle výhru? Ty jsi tam napsala, že máš nějaký divoký ráno, že máš nějaký splín, tak co se děje, jestli to není tajný?
3: No, úplně ne, není to tajný. Děti nechtěly vstávat, zaspali jsme, zmokla jsem ráno, nestíhám absolutně.
2: Takže pecka středa.
0: No.
3: Takže super.
0: Takže teďka už jenom vyhrát, zlepši se náladu výhrou. Tak jdeme na to.
3: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 10% ze 100?
0: Jo.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Německu?
3: Euro.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Budeš vědět, která česká automobilka vyrábí model Octavia?
3: Škoda.
2: Ano.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ve kterém měsíci slavíme Valentína?
3: Ježiškojoči, jo.
0: Valentín.
2: Je to někdy...
0: Unor. Jo, jo. Tak. Zdeňko, poslední otázka.
2: Pátá. Jaké ovoce najdeme v klasickém moštu nejčastěji?
3: Jabko.
0: A to je správně.
2: To je velká radost.
3: To je poprvé, co jsem kdy něco vyhrála. Děkuju.
2: Není zač.
0: Jsme moc rádi, Zdeňko, je to tvoje. Hele, já slyším úplně, že, hele, zmokla, z děti prostě prudili, paráda, ne? Teďka dobrý už, co?
3: Jo, super.
2: Tak moc gratulujeme, máme radost s tebou.
0: Hele, myslíte, že bychom tě volali každý ráno, to je takový sluníčko.
3: Klidně.
0: Vytoč má, to už takhle je. Tak Zdeňko, krásné ráno, voucher posíláme a zvládni dnešek, ahoj.
3: Ahoj, děkuji.

0: Fajn Rádio a Rosalyn. Tohle je Snap. 7.42.
1: Představte si nějaký sitcom bez takového toho klasického co vám jako napoví, že se máte právě teďka zasmát, jo? Že teďka je to ta největší bžunda. Víte, co myslím?
0: No,
1: jak to zní?
0: No, jasně.
1: Tak přesně teďka se vrátíme do roku 1950, kdy byl tenhle ten sitcomový smích vůbec poprvé použitej. A mně se na tom ta manipulace fakt strašně líbí, jo? Že ti někdo řekne, když se teda máš jako zasmát, i když je to třeba úplně průměrná věta, jo?
0: Mhm. No tak myslím si, že se to tady asi nechám uložený tady v tom chlívečku, protože vlastně to je ta věc, která nám chyběla tady v tom vysílání, protože aspoň někdo se zasměje, že
2: jo? My to tady právě s tebou máme docela nacvičený, že jo?
0: Davide.
2: Už vidím, že...
1: Vlastně jo.
0: Hele, a to znáte, jak šli dva prostřední úpad, ne?
1: Uf, 1950 poprvý použito, takže už takhle.
0: Mr. The Sound of Silence za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
10: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
9: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
10: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
13: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
19: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
20: No jistě.
19: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
20: No jistě.
19: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
20: No jistě.
19: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
21: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
22: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
23: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
21: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pořád ještě se řeší nehoda v Trutnově. Stala se v Náchodské ulici, kde se srazily tři osobáky.

0: zdravotní poisťovne.
1: Život je boj. Pomáhame vám víťaziť. Vojenská zdravotní poisťovna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle Leony na Hit Radio Don't Worry 7:53. Dobré ránko. Představte si, že si od popelnic odnesete starou komodu, kterou někdo vyhodil, doma otevřete šuple a tam je přes 1 000 000 korun. Tak tohle se stalo v Polsku, manželé vyhodili starou skříň, až pak zjistili, že v ní nechali životní úspory, no a žena, která si ten nábytek od těch kontejnerů odnesla, o těch penězích samozřejmě nejdřív nevěděla, a když je našla, tak si je nechala. Tak a teďka je otázka, jestli byste ty peníze vrátili, vy, kdybyste našli takovýhle poklad v odhozený komoře.
1: No jasně, samozřejmě.
2: Takhle, ono je nutný podotknout, že manžel, ten člověk, který tu skříň tam nechal, tak on se pak o ty peníze přihlásil a paní čeká soud, jo. No. To je jako nutný podotknout a mně to přijde nefér, protože tak už tu skříň tam vyhodil, zbavil se toho, tak se vším všudy ne.
0: Přesně, už byla vyhozená, tam byl asi největší problém v tom, že tam byly kamery, teda. Jo. Takže asi není otázka, jestli byste ty peníze vrátili, ale otázka je, jakou barvu by mělo vaše nový fáro. Tak by nás zajímalo, takže David by to asi nevrátil, já bych asi taky ne a ty taky ne.
2: Tak díky.
1: Myslím, že to shrnuli.
0: Jsme to shrnuli. Nás by zajímalo, vy kdo posloucháte, jestli byste teda našli u popelnic takový balík peněz, tak jako co byste s tím dělali?
2: Jestli je to fér, že tu ženskou čeká soud za tohle, nebo byste se zachovali stejně? Pojďte nám opravdu teďka někdo zavolat, jo?
0: 800-937-937, pojďme to rozseknout živě v éteru. Já si vím, jaká bude odpověď, jo, od toho, kdo nám zavolá. Tak schválně, kdybyste našli u popelnic skříň, ve který je 1 000 000 korun, vrátili byste to snídení šampionu ještě ráno?
1: Takhle, já bych ještě upřesnil, že když byste řekli nevrátil, tak ty peníze my vám nedáme, jo, je to spíš taková soutěž jenom.
0: Je to tak, neočekával, je tak jako že... na oko, jo. Snídení šampionu, dobré ráno, kdo tam?
3: Čau, Matěj.
2: Ahoj, Matěj.
0: Tak co, Matěj, představ si, že najdeš starou skříň, jo, takhle, a najdeš v tom 1 000 000 korun, tak vrátil bys ty peníze, nebo bys to nechal?
3: Ale já bych je vrátil.
0: Komu?
3: Já bych to dal na policii. Normálně na policii bych to dal vrátit.
0: Jako na policii? Domů, na policii, jo?
3: Jasně, na policii, ne? Normálně na policii. Normálně na policii bych to dal.
0: Kolik je vlastně vůbec dneska nálezený, když něco najdeš? 10% to je?
3: Ale vůbec netuším, ještě jsem nic takového nenašel.
0: A možná, a to je, hele, to je možná právě to, že jelikož to ještě nenašel, tak kdyby jsi to našel, tak ono pak to mluví jinak, že jo? Monitor.
1: Přesně, no, přesně, monitor.
3: No.
1: Takže,
3: jestli to je 10% a našel bych 1 000 000, tak jako z toho by taky něco káplo,
0: to je,
3: že jo?
0: To je fakt, to je fakt.
2: Takže tady máme čestnýho.
0: Tak. Máme tady čestnýho, tak my ti děkujeme a ještě nám někdo volá, zkusíme někoho dalšího, tak zatím ahoj.
2: Ahoj, Mati.
3: Čau.
0: Dobré ráno, tak co, vrátili byste nebo ne?
4: Dobrý den, paní Dáša Havířov.
2: Ahoj, Dášo.
4: Našla jsem peněženku, ve které bylo asi 45 000 přepočtu. Pán věděl, kde pracuji, ani se neobtěžoval poděkovat. Odevzdala jsem na policii, takže bych určitě zvažovala se o někom takhle bavit.
0: No! No, to je ono, zkušenost. Tak my ti moc děkujeme, Dášu, přejeme hezké ráno.
4: Dobře, dá napodobně.
0: Ahoj, ahoj. Hledá se žena, dobrá zpráva. Takže jsou poctiváci mezi náma.
2: Jste.
0: David, ty tady poctivý, ty jsi říkal, že bys to vrátil.
1: No jasně.
0: Pojďme na hity, Mandraže, hledá se žena, 7:57 na Hit Rádiu. Dobré ráno.

0: snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: Rádia.cz Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí stovky míst znečištěných nebezpečnými látkami. Naléhavý průzkum nebo vyčištění potřebuje podle aktuálních údajů 446 lokalit. Nejvíc jich je v průmyslových oblastech kolem Prahy, Brna, Ostravy nebo Plzně. Téměř polovinu kontaminovaných míst tvoří staré skládky komunálního odpadu. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou dál sílí. USA zakážou dovoz některých kanadských mléčných výrobků a alkoholu. Jde o další odvetu poté, co Kanada zavedla na americké zboží v hodnotě přes 400 miliard korun. Obě země se na nové obchodní dohodě zatím nedokázaly domluvit. Česko má za sebou mimořádně teplý zářijový den. V úterý teploty vystoupaly až na 33,5 stupně a rekord padl na zhruba 3/4 dlouhodobě měřících stanic. Tropické teploty se dnes udrží hlavně na Moravě a ve Slezsku. Od západu už ale začne postupovat studená fronta, která přinese déšť a výrazné ochlazení. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: V Pardubičkách vzniká nový park s altánem, grilovištěm, také hřištěm na petang i místem pro pikniky a menší akce. Stavební práce skončí do konce září a na podzim se začne s výsadbou zeleně. Proměna vyjde na 4,5 milionu korun. Přitom původně měl obvod připraveno 8 milionů. Na Černéhoře si tradičně ještě dáme počasí. Středa bude na východě Čech hodně dešťová. Připravte deštníky, připravte pláštěnky. Dneska se zkrátka dešti asi nevyhneme. No a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
6: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
9: Jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
10: A my vám stále přejeme hezké ráno.
11: A krásnou středu.
10: Startuje poslední hodina středeční snídaně. Jsme rádi, že jste u toho s námi. Je tady i David. Ahoj, Dave.
12: Dobré ráno.
10: A písniček nachystaný. Offen

0: Norma Jean Martin, Hit Radio 805.
1: Jsou lidi, kteří MHDčkem prostě a jednoduše cestujou a jezdějí, a pak jsou lidi, díky kterým celá tramvaj ví, že Karel nepřišel domů a že tchýně je teda jako úplná kráva, jo. Tak, takhle to opravdu funguje a udělali si z toho srandu dopraváci z Brna, který natočili video o tom, jak vlastně nahlas hodně lidí telefonuje v MHDčku a jak je to ostatním cestujícím nepříjemný, když vidíme do toho soukromí tolik.
0: No, protože se dozvíš věci, které se ani dozvědět jako nepotřebuješ, jo. To je takový to, hele, já jsem byla včera na nechtech, hele, a už tam nepůjdu. No, udělalo mi to tak, že s tím nemůžu prostě mezi lidi. No, no jasně, chodila jsem k tý, jak v tom podchodu, ty jsi taky u ní párkrát byla. Tři stovky za to chtěla, ale už tam nejdu, hele. A co ten tvůj starý, ještě chlastá?
1: Ne, asi opravdu, tak. To je jako tak strašně nepříjemná věc. A já, i když mě vlastně nikdo v dětství neučil, že bych neměla takhle na veřejnosti v MHDčku něco říkat, tak mě samotný je to odjakživa nepříjemný. Hmm. A dokonce i já, když s někým telefonuju, tak i třeba v taxíku. Já mluvím tak strašně potichu, že můj přítel vždycky pozná, že jsem v MHDčku nebo taxíku.
0: No ale počkej, když už teda někdo telefonuje takhle a říká ti tady ty intimní věci ze svého života, tak si myslím, že je dobrý, aby ten člověk telefonoval a nahlasitý odposlech, aby slyšela i tu druhou stranu. Jo? Což se děje, že lidi držej ten telefon takhle před pusou jako chleba a mluvej do toho, jo, a teďka slyšíš i tu druhou stranu, tak když už teda tak ať to je komplet, jo.
1: Rozhodně, no, tak dejte nám vědět, co nejbizarnějšího jste si vy třeba vyslechli takhle v MHDčku, když jste někam cestovali, co vás jako překvapilo, nějaký špeky chceme.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme rádi.
2: Třeba zrovna, když pojedete teďka v MHD, jo, tak to můžete začít nahrávat.
0: To by bylo úplně nejlepší. Nebo nám to napište jako SMSku. My k vám posíláme další hity.

0: jako já. Činasky 8 hodin 13 minut, ladíte Hit Radio.
1: Dopraváci z Brna natočili video, kde si dělají srandu z cestujících v MHDčku, který během jízdy nahlas telefonujou, a my jsme se ptali, jaký bizáry jste si třeba vyslechli takhle právě v městský hromadný dopravě.
0: Píše třeba David z Brna, ráno týme, mně se to stalo před 2 týdnama, jedu busem z Hockney dom, jen pár lidí, všude klid, no a najednou nastoupila ženská, podle všeho důležitá advokátka, a s nějakou známou řešila jeden případ, že to muselo být slyšet až ven, a ještě u toho máchal rukama, jak když si hladová opice říká o banan. No a vystupoval jsem dřív jako ona, takže ani nevím, jak to dopadlo. Hezký den, David. A to je ono, my ty konverzaci, ono by se to nemělo poslouchat, ty cizí konverzace, ale
1: jak jako?
0: A poslechneš to, když to nejde, to neposlouchat.
1: Monča píše, slečna se po telefonu rozcházela s přítelem, celá šalina byla na její straně. Když zavěsila, jeden pán jí řekl, a dobře jste udělala.
0: To je fajn. To je dobrý, to je dobrý. Taky píše Jirka, pán volal do banky a nahlas diktoval skoro všechny své údaje, chybělo už jen říct PIN a rozdat nám karty.
1: Co teda, teda?
0: Geniální. Taky tady mám hlasovku od Ivči.
2: Krásné dobré ráno. Já jsem teda měla tu čest jednou jet s autobusem. Bylo mi v té době asi 25, myslím, a nastoupili kluci plus minus kolem 16 let. A jako to, co jsem si vyslechla, můžu vám říct, že jsem se červenala snad i na prdeli, jako jo? I v mých letech. A to bylo samý jako, tak co, už si jí vohnul? A to je asi to nejslušnější, co můžu říct takhle do éteru.
0: A ne, jo.
2: A ty jsi to neudělal a ty jsi blázen a blá, blá, blá, no jako, můžu vám říct, že mi to bylo tak nepříjemný. Zároveň jsem se tomu smála, protože jakoby posmívala pro sebe, ale bylo mi to jako si myslím dost nepříjemný, protože jako nepotřebuju slyšet takovýhle namachrovaný keci takovýhle mladých cápků a myslím si, že jenom polovina z toho byla pravda. Tak krásný den.
0: A jako i včera dobrý, ale ta zásadní informace chybí. Vohnul? Nevíme, to už se nedozvíme. Máme tady taky ještě jednu hlasovečku.
3: No ahoj, tady lidé. Tak hezký for je, když jedete v autobuse a mluvíte do telefonu a řeknete, je miláčku, já s tebou teďka nemůžu mluvit, on se mnou jede tvůj starý.
0: Warren, Ordinary, další parádní muzika pro vás tady na Hit Radio. Krásné ranko.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, chvíli po čtvrt na devět, Alex Warren, Ordinary. Krásné ráno. Těšit se můžete na další parádní hity, za malou chvíli dorazí September, stihneme taky Coldplay, We Pray, no a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to ve středu jezdí. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
9: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
11: Od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng. Nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: dopravní omezení i dnes čeká na Náchodsku v Dolní Radechové. Pozor si dávejte v Kostelecké ulici, kde se dočasně projíždí kyvadlově.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.

0: 8.31, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin, taky náš zprávař David, hezké ráno i tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Davide. A David má pro nás nachystaný ranní update, pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Podle instruktora bezpečné jízdy neumí správně brzdit až 2/3 řidičů. Při krizovém brždění totiž často nesešlápnou pedál dostatečně silně a nevyužívají tak možnosti auta. Důležité jsou ale také kvalitní pneumatiky, rychlá reakce a správný pohled. Dopravci varují před dalším zdražováním nafty. Pokud by cena vystoupala na 50 korun za litr, významná část firem by se podle jejich sdružení dostala do problému. Aktuálně stojí litr nafty v Česku v průměru přes 47 korun. Maďarský lukostřelec překonal 29 let starý světový rekord. Jeho šíp v americké Nevadě uletěl neuvěřitelných 1063 metrů. Dosavadní rekord přitom překonal o pouhých 80 cm.
0: Hele, nebylo blbě Karlovi, když letěl kilák. A už je možná časí.

0: jsou Vlci a tohle je Hit Radio 8.39. Dneska ráno jsme zvonili jak diví.
1: Zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A stejně jako včera, tak ani dnes nám nikdo nepřišel odevřít, respektive naši hlídce Hit Rádia, která byla někde u vás.
2: To znamená, že zítra přidáváme opět tisícovku k dnešní už tak navýčený výhře ze včerejška, takže zítra může někdo z vás vyhrát 7 000 korun.
0: 7 táců pro někoho z vás. Takhle, nejdřív musíte být zaregistrovaní na webu hitradio.cz a zítra až ne na vašich dveřích, nebo u vás doma zazvoní zvonek, ale u nás v éteru zazvoní zvonek, je to tenhle zvuk. Tak vaším úkolem je jít ven, nebo alespoň se podívat z okna a zamávat na nás, protože dole bude stát někdo, kdo bude držet v ruce 7 000 korun. Jinak, jak to vypadalo dneska? 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů.
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám hlavně 6 000, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, ano.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo, nikdo...
3: Konec, jo?
0: No konec, nikdo nepřišel, aha, nikdo nepřišel.
3: Tak jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 000 jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
3: Volaný účastník není dostupný.
2: Tak to dělo úplně stejně.
0: Takže dneska 6 000 nedopadlo, neproběhla výhra, proto přidáváme další tisícovku a zítra v 7.10 máte možnost vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, vyhrát
2: 7 000!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na dek.cz.

0: do 1. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na králi.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
6: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
7: Aktiv Sport Jaroměř má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
8: 990 korun.
7: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměř.
9: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
10: Koberce Brázda.
11: Koberce Brázda.
10: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
12: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
13: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
14: Pořád jste tady.
15: Tak to dělají šampioni.
14: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: poslouchám Jasmin, já bych šel na koncert Evičky. Škoda, že jsem ty tři prokaučoval teda. Ty jsi tam byla, ty jsi byla na dvou, že jo?
1: Já jsem byla na dvou, dobře si to pamatuje.
0: Závidím, závidím.
1: Skvělý. Znova pustit
0: už ne. Perpetuum mobile na Hitrádiu v 8.52, hezké ráno. Máme tady milou věc na skoro závěr středeční snídaně. Pojďme na skok do Ústí nad Labem. Tady přijezdí řidič autobusu, který nechává v autobuse vzkazy typu nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to. Svět je lepší díky lidem, jako jsi ty. A tak dále, že prostě dělá lepší den lidem, který jedou v jeho autobuse.
1: Tak musí tomu městu trošku spravit karmu, se říkám, ale...
0: Je to pravda. Je to frajer za mě, zlepší lidem den a nic to nestojí. Ale zase... Jako, takhle vzkaz, dobrý, ale kdyby u toho bylo přicvaklý pětiklíště, tak ten den je ještě lepší. A podělí tisícovka minimálně.
1: Ale nechává tam i bonbonky, jsem koukala, jakože přijde mi to hezký.
0: Jako dobrý, ale to pětikilo, to by tě ale vykouzilo větší rohlík podle mě na puse. Tak zdravíme do Ústí, no a vám všem, kdo nás sledíte, posíláme další hity. Než se rozloučíme, 21 Pilots, pojďme na to, hezké ráno.

0: 21 Pilots na závěr středeční snídaně. Je 8.56 a my se s vámi jdeme rozloučit a poděkovat za dnešní celé ráno.
1: Bylo to s váma úžasný dneska, strašně jsme se nasmáli.
0: No a připomínáme, že zítra v 7.10, kdo pak to zvoní, naše soutěž pokračuje, kde můžete vyhrát zítra 7000 korun. Detaily a registrace na webu hitradio.cz, tak se tam stavte.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Zvládněte středu, mějte hezký den.
1: A zítra v 6, ahoj.
0: Bude čtvrtek, těšíme se na vás. Čau, čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a silnice vypadají klidně. Máme tady akorát hlášeno, že na trase Poděbrady ve směru na Jíčin ve Pševsi probíhá údržba kanalizace. Jinak nehodu nám teda hlásíte, kdo nás ladíte na Semilsku. Tady v Lomnici nad Popelkou ve Rváčovské ulici došlo ke střetu osobního auta s traktorem a provoz je tady částečně omezen. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v tabu.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
10: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Trať z Hradce Králové do Týniště čeká velký upgrade. Dostane druhou kolej a vlaky zrychlí až na 160 km v hodině. Modernizace za 7 miliard korun může zkrátit cestu až o 7 minut. Stavět se má 2 roky od března příštího roku. Ve strojírnách v Poličce bude teď 2 dny cvičit naše armáda. Dneska a zítra se z areálu může až do půlnoci ozývat i střelba. Bude ale jen o neostrou munici, bez výbuchů a létání vojenské techniky. Březen 2028, tak to je předpokládaný konec výstavby obchvatu Náchoda a do té doby musí lidé vydržet. Často se stěžují třeba na zašpiněné silnice od vozidel ze stavby.
11: Je to prostě stavba, která takzvaně nám probíhá, tak jak se říká, za naším barákem. To znamená podzim, jaro, neuvěřitelný znečištění komunikací. My máme samozřejmě svůj vlastní tým, který jsme dali dohromady ze stavbou, což je úžasné. Naše technické služby, jejich zametáky, to znamená v momentě, kdy jakýkoliv problém máme svého člověka, který jezdí po městě a vlastně kontroluje to znečištění komunikací.
10: Tak tolik starosta Jan Birke k situaci v Náchodě. Fotbalová legenda Pavel Horvát v kimonu, tak tentokrát propaguje čistější fotbalové stadiony. Stal se tváří nové iniciativy Sport bez odpadu. Projekt chce zapojit do úklidu po zápasech i samotné fanoušky a inspiraci si bere hlavně z Japonska, kde má uklízení dlouhou tradici. Horvát tam navíc 2 sezóny působil.
12: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
3: Tak vidíte to sami, ve východních Čechách máme teď oblačno, zataženo od západu, taky bude s deštěm. Ve východních Čechách by nejvíc pršet mělo ve druhé polovině odpoledne. A nejvyšší teploty nejčastěji 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Je tady středeční dopoledne na Hit Radio Černá Hora. Pokračujeme, minutka po deváté, začíná dopolední drive. Od mikrofonu zdraví Jana Šmurdová. No a jaký byl váš dnešní start, co? Takhle, ať už to bylo jakékoliv, tak tady na Hit Radio Černá Hora se postaráme o to, aby to dál bylo už jenom lepší. Za malou chvilku posílám ty největší hity a taky dáme téma.

taky tradičně od 9 Jana Šimurdová. Máme tady po delší chvilce jedno vztahové tématíčko. Muž se zamilovává prý v 5 fázích a my ženy můžeme o toho muže přijít v některých těchto fázích. Přijde mi to jako kalendář ženy a celý náš cyklus. Fáze jsou typu jako, jak se na začátku muž zakouká, pak jsou scházečky, pak je to v té největší vášni, že? No a pak přichází to období, které jsem úplně nepochopila ani z toho článku, ale co jsem pochopila dobře, že od této chvíle můžeme toho muže ztratit a měli bychom se na to ženský připravit. No, tak já nevím. No, zkrátka, každý, kdo sundáme ty růžové brýle, vidíme najednou tu realitu a je fajn, když ji zjistíme co nejdříve. Takže ženy, napište mi, co si myslíte, kdy a čím můžeme toho chlapa ztratit. A muži, vy nám pojďte taky, prosím, naproti a řekněte nám, co fakt nemáme dělat. Jinak nás čeká rozchod. Vaše zprávy a hlasovky čekám na 601 292 464.

0: Mika, happy ending na Hitrádiu Černá Hora, 9 hodin 23 minut a řešíme vážné téma pro všechny, kdo nechcete být single. Ptám se vás, čím bychom mohli ztratit muže? Samozřejmě budu ráda za zprávy i od vás chlapů, jaký na to máte názor. A na náš WhatsApp napsala už Tereza. Ahoj Ani, za mě to je, když nedáš, pak nic nemáš. Tak dobře, úplně jako si nejsem jistá, co přesně si mám představit, ale tuším. Terko, díky a čím můžeme chlapa ztratit, pište dál, nebo pošlete hlasovku na 601-292-464. Díky moc a vůbec se toho nebojte. Pěkně, hezky, otevřeně.
1: WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601-292-464.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
9: Plus krkonošská příroda.
8: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
9: A volný vstup do lázeňského wellness.
8: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
10: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
11: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
13: Faktury, faktury, faktury.
14: Trápí vás factoring?
13: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
14: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
13: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
14: Acema pokryje jakékoliv financování.
13: No tak to beru.
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
16: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
17: Aktiv Sport Jaroměř naváží stovky lyží a uvolňuje sklady s letním zbožím. Právě teď výprodej letního sportovního zboží jen za polovinu. Kola, elektrokola a oblečení jen za polovinu ceny. Vyber si na prodejně Aktiv Sport Jaroměř. Jen za polovinu ceny.
18: stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na DEK.cz.
19: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: 7 News, s vámi je Hit Radio Černá Hora, dopolední drive a Jana Šimurdová. No a dnes na pořadu dne téma, čím bychom mohli ztratit muže. Mě udělalo radost, že na tohle téma máme reakci právě i od muže už a mám tady dokonce hlasovku.
1: Zažil jsem, že žena začala cvičit a postupem času měla větší svaly než ten muž, tak to asi každý neustojí.
0: No tak, jestli jsem to pochopila správně, nesmíme mít větší svaly než prostě muž, se kterým si začínáme nebo jsme ve vztahu. Tak Petr, za mě je okamžitá zpátečka, pokud žena nedodržuje hygienu. Monika, tak podle svého mužského soudím, když žena nevaří, nestará se, to je pak problém. Další píše Lenka, když hledá žena pořád problém. Je hrozně hezký, jak ty názory a pohled na to celý jsou rozdílné, jo? To se mě na vás strašně líbí. No a po těchto radách to vypadá, že bychom už jako měli teda vědět, jak toho chlapa nestratit. Pokud ale s ním půjdete na nákup, stejně se brzo ztratí z dohledu. Moc díky za vaše zprávy a co s jistotou vím, že nestratíme ani dopolední vibe, protože je tady Hitmaker 90, Hardway a jeho live. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Kateřina Marie Tichá, ladíte Hit Rádio Černá Hora a dopolední pohoda samozřejmě nesmí chybět. Není to ani tolik o tom, že nebudete nic dělat, ale že u toho budete mít dobrou náladu, klidnou hlavu a s tímto vám pomůže muzika, kterou vám tady hrajeme. Je 9 hodin 44 minut, než nám teda úplně skončí ta devátá, tak dáme z muziky třeba Pink. No a kdo milujete Linkin Park, tak i vás potěšíme. To jsou zkrátka hity pro vás už za chviličku.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
2: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
1: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
2: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu od vás, a to na příjezdu do Trutnova směrem od Žacléře. Havarovalo tady nákladní auto do příkopu. Na místě zasahují záchranné složky a policie a vozovka je průjezdná pouze pro osobní auta kyvadlově. Opatrně také na průtahu Pardubic. Za mostem přes Labe směrem od Chrudimi leží tady na vozovce sražená liška. No a hlásíte nám také nehodu na Semilsku, konkrétně v Turnově v Bezručově ulici. Počítejte tady určitě s omezením provozu a projíždějte hlavně opatrně. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota.

0: 6. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
5: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Na sítích se teďka šíří trend, kdy si lidé při jízdě přilepí mobil přes přední zrcátko a natáčejí videa. Stejně to udělal i zpěvák Richard Krajčo. Jenže zakryté zrcátko může znamenat přestupek, pokutu až 2000 a taky 6 bodů. Dopravní expert i varuje, že takhle řidiči hůř vidí, co se děje vedle auta. Hradec Králové pokračuje v úspěšném projektu Korenci. V pondělí začala registrace do dalšího ročníku a zájem je obrovský. Hradečané můžou využívat své korenty nově při platbách kroužků pro děti a u zapojených obchodníků a tak ušetřit i polovinu peněz.
6: Podařilo se nám do té lokální ekonomiky investovat nejenom ty peníze, které dalo město, ale ten multiplikační efekt, který tam potom vzniká, když člověk přijde do toho krámku, tak tam utratí i víc peněz, než třeba původně zamýšlel, nebo než třeba ten projekt Korenci mu nabízí, protože to je založeno na tom, že vy dostanete nějakou částku podporu 1000 korun, to znamená, že když utratíte 1000 korun, tak z toho projektu Korenci dostanete stejnou částku 1000 korun jako podporu.
5: Tak tolik tady na Černé hoře primátorka Pavlína Šprengerová. Jičína se mění v pohádku a náměstí zaplní háj, skřídci, šišky i další pohádkové postavy. Festival Jičín město pohádky nabízí průvod, trhy, tvořivé dílny i koncert bombardáků. Většina programu je zdarma. No, v Hradci Králové se dneska půjde na fotbal, dohrává se 5. ligové kolo. Hradec Králové porazil Spartu v pondělí a chce si v 7 večer vyšlápnout i na Plzeň. Jablonec přivítá v 5 Ostravu. Do akce jde i trápící se Sparta. Hrají se dvě předehrávky 3. kola MOL Cupu. Letenští nastoupí v 7 večer v pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po 2 porážkách v nejvyšší soutěži po sobě. Olomouc se v hanáckém souboji představí o hodinu dříve na stadionu jiného druholigového celku Prostějova.
7: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
5: Ve východních Čechách máme převážně oblačno, docela příjemné dopoledne, ale odpoledne od západu to přijde. Čekáme přehánky, déšť a bouřky a nejvyšší teploty. Na východě Čech 20 až 25 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Černá hora.
8: A už za malý moment uděláme parádní rozjezd s hitem od Katy Perry. Díky, že ladíte Hit Radio Černá hora a dopolední drive s Janou Šumurdovou.

David Guetta společně s ním taky Terry Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone na Hit Rádiu Černá Hora. No a chcete si s vašimi dětmi zavzpomínat na pohádky vašeho dětství? Třeba pohádky jako Runcajs, Křemílek a Bochomůrka, Maková panenka nebo taky Skřítek Hajaja a další? Tak v tom případě vám doporučuji navštívit město Jičín. Hanka už o tom mluvila v dnešních zprávách docela před chvíličkou. Já se k tomu ještě teda vrátím. Ode dneška do neděle probíhá pohádkový festival, kde vás čeká bohatý program a co vás a vaše děti určitě nadchne, tak je pohádkový průvod Masek, který probíhá už dneska od 16. hodiny a líbit se vám bude i průvod se Světýlky, který probíhá pro změnu v pátek od 19. hodin. Já si okamžitě vybavila všechny ty večerníčky, anebo když jsme museli jako děti trpělivě čekat, až budou v telce dávat pohádku. Třeba sobotní rána, jo? Ty byly vždycky zásadně u pohádek a bylo to boží. Taky na to vzpomínáte? Vzpomínáme. Na Hit Rádiu Černá Hora už posílám další muziku.

Robbie Williams, Péteru Hytrária, Černá hora, to je taková pohodička v té půlce pracovního týdne. A když si to tak vezmete, máte pocit, že jste dneska jako správně rozjetí a v podstatě všechno šlape, jak má, nebo máte pocit, že to do toho pátku sotva dotáhnete? Já doufám, že snad většina z vás najela na to, že jedete a teď vás nic nezastaví, nerozhodí. My s vámi budeme udržovat rytmus, za chvilku Hunter X a Golden a dáme i Mandraže a jejich největší pecku Šrouby a Matice. Jste s Hytráriem, Černá hora.

0: na Hit Radio. Zlepši si náladu. Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady. No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Podlízátky bude znovu pořádně živo. Ve středu 9. září od 19 hodin přivítají otroci jednoho z nejtěžších soupeřů, Viktorii Plzeň. Naplňte stadion, buďte naším 12. hráčem a požeňte Hradec za cennými body. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.

0: 1. září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy. Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant ploušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

2011, Šrouby a Matice od Mandraže, posloucháte Hitrádio Černá Hora. No a teď jedna dobrá zpráva pro vás. Pojďme do filmotéky. Určitě si spousta z vás vzpomenete na superfilm Mumie z roku 1999. Za mě to byla úplně nejlepší Mumie. Bavila mě prostě nejvíc. A samozřejmě super obsazení v hlavní roli Brendan Fraser. Pro mě strašně fajn postava, kterou mám ráda. Mimochodem, věděli jste, že původně jeho roli v Mumii nabídli Tomu Cruiseovi? No a když ten neklapl, tak to nabídli ještě Bradu Pittovi, Mattu Damonovi, anebo Benu Affleckovi. Já úplně vidím tu frontu. Až je mě Brendana líto, ale na jednu stranu super, já jsem ráda, že nakonec obsadili právě toho Brendana. Co je taky super, že se začalo natáčet teda pokračování a pozor, vrátí se tam úplně všichni, co nás bavili v Mumii jednička nebo dvojka. Takže to znamená, že tam bude i Imhotep, ano. Kdo jste viděli Mumii dvojku, tak víte, že přece na konci spadl do toho podsvětí nebo pekla, teď nevím, jak to úplně popsat. Takže samozřejmě si říkám, jaký scénář dostane tohodle zlého mumijáka Imhotepa ven a jestli se jako polepší a bude s nimi třeba kamarád. Ohlasy jsou na připravovanou Mumii 4 velmi pozitivní, já se těším taky. No a co vy? No, necháme se překvapit. Hlavní je, že ladíte Hitrádio Černá Hora.

0: to zvoní. Co je pro vás teď ale nejdůležitější, tak to je registrace na našem webu hitradio.cz. Díky tomu se dostáváte do hry o peníze, které vám stoprocentně vykouzlí úsměv na tváři.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Klumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru v Rybníce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
4: Boty koupíš online, telku koupíš online, chlebíčky koupíš online. No tak moment, chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
5: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
6: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
7: Rekutech. Peníze včas,
8: když se tam rád vracíš.
5: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
9: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
15: tak Mironet! Klikni dvakrát!
17: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hit Radio Černá Hora.

Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady stále šetřené nehody, které jste nám hlásili, a to na příjezdu do Trutnova směrem od Žacléře. Havarovalo tady nákladní auto do příkopu, na místě zasahují záchranné složky a policie. Vozovka je průjezdná pouze pro osobní auta, a to kyvadlově. No a opatrně také na dálnici D11 mezi 98. až 97. kilometrem směrem z Jaroměře.

0: Hradčově ulici se stala dopravní nehoda. Počítejte tady s omezením provozu a projíždějte hlavně opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
7: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Hypotéky nám zase podražily, a to už po šesté v řadě. Průměrná sazba vyskočila na 5,51% a je nejvýš za poslední dva roky. U hypotéky 3,5 milionu, tak splátka od března vyskočila o 13 měsíčně. Řidiči na Svitavsku stojí v kolonách, kruhový objezd u Koclířova je v provozu teprve 2,5 roku a už se musí předělávat. Řidiči na 1/35 kvůli opravě stojí v několika kilometrových zácpách. Někdy se zdrží i 40 minut. Stavaři teď mění tvar kruhového objezdu, a to z toho důvodu, že se na něm za dva roky stalo 14 dopravních nehod. Pardubice při čtvrté kvalifikaci na Velkou Pardubickou poděkovali sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Město pro ně připravilo odpoledne na závodišti, které mohli strávit také se svými rodinami.
8: Já mám velkou radost, že jich dorazilo 550, kde jsme jim poskytli veškeré zázemí i občerstvení jako poděkování za jejich každodenní a náročnou práci, kdy pečují a pomáhají našim občanům města Pardubice.
7: Náměstek primátora Jakub Rychtecký. No a na Černé hoře jdeme ke sportu. Tenistka Katka Siniaková postoupila do deblového semifinále na US Open. V New Yorku můžou holky s Taylor Townsendovou zkompletovat společnou sbírku vítězství ze všech Grand Slamů. Letos uspěli na Roland Garros, v loni zvítězili na Australian Open a před dvěma lety ve Wimbledonu.
9: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
7: Na Černé hoře taky sledujeme radar a pršet by teď předpolednem mělo v Chrasti, v České Třebové, taky v Litomyšli, no a odpoledne by to mělo spláchnout skoro celé východní Čechy. Od západu se ta dešťová vlna blíží, no a teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Černá hora.
0: 2:11 pokračuje poslední hodina středečního dopoledního driveu na Hit Radio Černá hora. Já jsem Jana Šimurdová, připravený mám pro vás bohatý playlist a taky co se aktuálně děje u nás na východě Čech. A nové info ohledně soutěže Kdo pak to zvoní? Pro ty z vás, co jste třeba nestihli naladit ranní snídaní šampionu. Tak pojďme na to, jako první dáme Adele.

Krátce po 11. nám dohrává na Hitrádiu Černá Hora Miley Cyrus a mám tady pro vás takovou jednu výzvu, která by mohla zaujmout vás všechny, co máte nějaké domácí mazlíčky a patříte taky mezi ty, co si rádi berete zvířátka z útulku, aby dostali nový domov. V Náchodě se chystají na zařízení nového centra péče o opuštěná zvířata a ta výzva pro vás spočívá v tom, že můžete pomoci vybrat název tohoto centra a vybírat můžete z 5 variant. Já ty varianty teď řeknu, je to Artík, Poklad, Hnízdo, Napomezí a Běloves. Všechny tyto názvy mají svůj důvod, proč byly takhle navrženy, je to třeba i kvůli místu, kde centrum se bude nacházet. Co mě ale zaujalo na tomhle centru je, že zapojit se tady můžete i všichni jako dobrovolníci. Pokud teda milujete právě pejsky, kočičky a další zvířátka a nemůžete si je třeba dovolit doma, tak tady budou za vaše návštěvy velmi vděční. No, vypadá to, že je tady další dobrý skutek na cestě. Středa je hned fajnovější. Tak si na to pojďme zahrát. Na Hitrádiu Černá Hora teď kapela Vohnout a Svaz českých bohémů.

0: 11 hodin 24 minut, s vámi je středeční dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora a před chvilkou jsem mluvila o tom, že v Náchodě připravují nové centrum péče o opuštěná zvířátka a přišla od vás na to reakce, konkrétně píše Matěj. Ahoj Ani, já mám doma 3 pejsky z útulku a bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě. Vždy se na ně těším a ráno hezčí přivítání nemám než od nich. Hezký den, Matěj. Tak Matěj, já ti děkuju za zprávu a věřím, že podle tvé zprávy musí být tebou hafaní spokojení. A zároveň je úžasný, že jsi nabídl domov hned 3 pejskům. My tady na Hit Rádiu Černá Hora za chvilku pro změnu nabídneme další muziku. Train anebo Taylor Swift.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
15: www.juta.cz.
16: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
17: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
15: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora pro vás Taylor Swift a už zítra někdo z vás máte šanci na výhru ve hře.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Každé všední ráno v 7 hodin a 10 minut zvoníme na váš zvonek v éteru Hit Rádia Černá Hora, abychom vám předali peníze. No a jak to dopadlo dneska?
2: Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď.
3: A mrskejte dolů.
2: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kubo Urban, takový hezký kluk.
4: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
3: Malej, ale šikovnej.
4: Je to tak, mám hlavně 6 tisíc, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
3: Tak šup, 17 sekund zbývá.
2: Děje se tam něco, Kubo?
4: No takhle, tak jdou tady dvě děti do školy.
2: Tak jim tu šestku dej a hotovo.
4: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a lákat na bombonky je nebudu teda, ale...
2: Takhle, Kubo, nikdo nepřišel.
4: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
2: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 tisíc jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
4: Volaný účastník není dostupný.
0: Takže zase nic, Jakub Urban určitě peníze vrátí, my totiž víme, kde bydlí. No a 6 tisíc se posílá někomu dalšímu z vás a pozor, k tomu přidáváme další tisícovku. Takže zítra za vašimi dveřmi se posílá někomu dalšímu z vás a pozor, k tomu přidáváme další tisícovku. Takže zítra za vašimi dveřmi může být někdo z nás a mít pro vás...

0: Joe, téměř na závěr dnešního dopoledního driveu na Hitrádiu Černá Hora, 11 hodin 44 minut. Ještě několik minut nám zbývá, než tady budou ve 12 srdcovky. Do té doby vám stihnu poslat z muziky třeba One Direction nebo Evu Farnou a Mirai. No a taky vám opět děkuju za to, že jste byli s námi, se mnou. Doufám, že se vám dnešní středeční jízda líbila a já se těším na vás zase zítra. Tradičně od 9 do 12. Užívejte den a díky, pokud dál zůstáváte s Hitrádiem Černá Hora.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
3: Butik salon Professional Treatment.
2: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
3: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratree a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
2: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
3: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
4: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
5: Koberce Brázda.
6: Koberce Brázda.
5: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
7: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
13: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
12: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
13: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
12: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
2: www.juta.cz.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Hit Radio Černá Hora.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na příjezdu do Trutnova směrem od Čacléře havarovalo nákladní auto do příkopu a jedete tam Kyvadlově. Pokud jedete Svitavsko, tak plnou sebou u Koclířova uvíznete v koloně. Na 35 se předělává kruháč. No a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: poslance Lucie Daňková. Do voleb zbývá měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující ostré fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
1: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
0: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Sněmovna bude moci i dnes projednávat a schvalovat zákony až do noci. Možnost hlasování i po 21. hodině dnes prosadila vládní koalice tradičně na návrh šéfky poslanců ANO Taťány Malé. Vládní tábor chce především přehlasovat veto Senátu ke kontroverzní novele stavebního zákona i senátní úpravy zákona o obnově EET. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále deblu. Z domácí Taylor Townsend porazili španělsko-americký pár a ani ve čtvrtém utkání nestratili set. V semifinále nastoupí proti belgicko-ruskému páru Elis Mertens a Diana Schneider. Teď se podíváme k nám.
2: Za měsíc se poběží Velká Pardubická a závodiště v Pardubicích představilo velké novinky. Nové kolbiště má moderní povrch, zavlažování i osvětlení a jeho vybudování stálo přes 50 milionů. Nový bude i pohár pro vítěze slavného dostihu. Ze skla inspirovaný slavnostní kyticí.
3: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
2: Dopoledne to ještě byla pohoda na východě Čech, ale teď odpoledne nás čekají přehánky a déšť, místy bouřky. Teploty většinou do 25.

krásné středeční poledne přeju, je tady oběd a polední pauza, nejhezčí část pracovního dne a tak není divu, že právě v tento čas začínají také vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Takže dobrou chuť, ať už jste v restauraci nebo máte krabičky z domova. Já jsem si dneska objednával oběd a narazil jsem na restauraci, kde v meníčku měli, dobře poslouchejte, Katův šlech, takže Kaťa, čevap čiči, jak já říkám čevap mňau mňau, a byla tam normálně kuře z broskví. Já říkám to jak v devadesátkách. No taky ty srdcovky začneme v 90. letech. Tohle je rok 1993 a skupina Pet Shop Boys a ano, vydali i jiný hit než Go West. A to například tenhle. Tak hezký poslech.

0: Betcha Boys na Hit Radio, srdcovka číslo 1.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: My pokračujeme dál a dnešní téma evidentně asi bude o jídle, nejen, že je tedy dnes Mezinárodní den řízku, ale můžeme zavzpomínat na legendární jídla z doby minulé. Na co vy si pamatujete z minulosti? Jo, protože jak jsem mluvil před chviličkou o tom, že jsem dneska fakt jako v roce 2026 viděl na meníčku kuřecí steak z broskví, tak píše mi tady Lída, která píše: ahoj Jirko, děláš si srandu, že ještě dneska někdo vaří v restauraci kuřecí steak z broskví? To je za mě fakt vražda gastronomie a to v ní dělám už víc jak 30 let. Zdraví Lída. Tak ano, tohle bych si nevymyslel. Jako, dokážu si vymyslet spoustu věcí, ale tohle už asi ne, jo. takhle daleko tu hranici jako nemám. Tak na co vy si vybavíte? Na co vy si vzpomenete? Třeba z 90. ze začátku milénia, nebo klidně z 80. let. Co nesmělo tenkrát té restauraci chybět? Kuřecí steak z broskví je asi jako legenda, jo. Možná ještě třeba smažený sýr se šunkou. To už se taky dneska moc jako nevidí nikde, ne? No hele, pojďme zavzpomínat, pojďme trošku mlsat a když teda si zamlsáme, tak si dáme album Dobrá kočka, která nemlsá. Rok 2002, Lucie a píseň, která dneska má speciální význam. Jmenuje se Daniela, 9.9. a Daniela má svátek. Tak Dančo, všechno nejlepší.

0: Tak jsme si brnkli i na romantickou notu Celine Dion na Hit Radio v srdcovkách chviličku po čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovky na Hit Radio nás vrací do mládí, do dětství, do někdy až do bezstarostné doby. A jestli je něco, kromě hudby a módy, co si pamatujeme nejvíc, no tak je to samozřejmě jídlo. A dneska se vás ptám, jaké jídlo si pamatujete právě z minulosti, z 90., z 80., ze začátku milénia. Může to být i bizarní jídlo, anebo prostě jenom jídlo, který vás tam opravdu jako vrátí do tehdejší doby. Tak mám tady hezkou zprávu od Martina, píše, pro mě symbol 90. i dětství byly nudle s mákem. To už se dneska asi tak moc nedělá, ale i ve škole jsme mývali pravidelně, takže já, když si vzpomínám na dětství, vzpomínám na nudle s mákem a cukrem. Zdraví Martin. Jasně. To je velká klasika mimochodem. Další, kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, píše Honza. No jasně. To nesmělo chybět. Kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem, já si i vybavím tu chuť, to prostě, bože. Ahoj Kýrko, já si pamatuju na chalupářský guláš. To bylo v osmdesátkách hodně. Už si teda nepamatuju, jak to chutnalo, ale jedla jsem to, když jsme jezdili na Vandry. Krásný den, Pavla. Tak páj, s tímhle ti nepomůžu, chalupářský guláš neznám, ale teď jsem dostal chuť na klasický burstguláš. Ježiš, to bych si dal. Proč jsem vytáhl téma jídlo? Máte to taky tak, že když se řekne nějaký vaše oblíbené jídlo, tak se vám hned okamžitě v puse začnou zbíjat sliny? To je prostě, to lidský tělo je neskutečný v tomhle. Michal, hele, z devadeta... No, nemůžu ani teď mluvit. Bože, burst guláš, blbej. Hele, z devadesátek si pamatuju hlavně krokety. Kdo v hospodě neměl krokety, jako kdyby nebyl. Dneska jsou to samé americké brambory, ale aby někdo ke smažáku dělal krokety, to ne. Michale, přesně, amen. Ježíš Maria, krokety. Bože, ty jsem neměl ani nepamatuju, ale kolik jsme jich jako děti snědli. Podle mě krokety jsou fakt jako jasným symbolem 90. let. Kdybych je měl přirovnat k nějaký hudbě, k nějakému hitu, tak je to k tomu, co teďko tady pro vás mám. Tohle jsou takový hudební krokety 90. 24/7, totální klasika, legenda. Tohle je prostě hudební krokety.

Hatchback Sunshine Reggae. Já mám pocit, že nikdo si nespívá Sunshine Reggae. Taky si jedete, Saša jede. Už tak máme tak strašně zažitý.

0: bla. Právě teď ještě nás čeká tady jedna, to je na vaše přání. Ještě než si dáme vaši srdcovku na přání, napište si o ní samozřejmě na 777-937-777, napište zprávu, pošlete hlasovku, to nechám na vás. Tak ještě jsem tady objevil zprávu, když jsme si dneska povídali o tom jídle. Simča posílala, jaké jídlo se mi vybaví. To bude asi pajšlová omáčka ze školní jídelny. Nejhorší, co kdy kdo vymyslel a podával. Já se přiznám, že pajšlová omáčka, že mi to vůbec nic neříkalo, takže jsem si to tady vygoogloval. A teď to vidím a normálně se mi ten pajšl fakt zvednul, jak se říká, protože to je přesně, na to jsem zapomněl, ale úplně si vybavuju tu pachuť. Taková ta bílá omáčka s tím nějakým jako, co to je, plíčky na smetaně, no, prostě. Ale to chutnalo v té jídelně tak hrozně s tím knedlikem. Bože můj. Simčo, děkuju za tady tu připomínku, teda. Doteď mi bylo dobře. Opravdu hodná, moc děkuju. Ale ne, jako asi si ani nepamatuju nikoho, že by to někomu chutnalo, teda. Ale víte, co bych potřeboval pro vás? Jestli si jako pamatujete, opravdu jste pamětníci, tak... Na základní škole, i často ve školce, tak vždycky dělali takovou speciální pomazánku na chleba. Byla to nějaká, prostě na svačinu nám vždycky dávali takovou světlou pomazánku na chleba. Já přesně si dokážu vybavit tu chuť, ale vůbec nevím, z čeho to bylo, jak se to dělá, ale strašně, strašně moc bych si ten chleba tady s tou legendární pomazánkou z té školní jídelny chtěl dát. Není to rybí pomazánka, to jsem si 100% jistý. Lučina to asi taky nebude. Nebyla jako tvarohová, ale prostě taková jako, no, já podobnou barvu jako tady ta pajšlová omáčka, ale to bych chtěl jako, to bych chtěl zjistit, co je. Tak jestli tohle víte, tak kromě srdcovky na přání mi klidně můžete poslat nějaký recept. 777-937-777. Srdcovka na přání za chviličku.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Do fakto zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Do fakto zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
3: Podlízátky bude znovu pořádně živo. Ve středu 9. září od 19 hodin přivítají otroci jednoho z nejtěžších soupeřů, Viktorii Plzeň. Naplňte stadion, buďte naším 12. hráčem a požeňte Hradec za cennými body. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
4: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.

0: 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na dech.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

odpověď je asi drožďová. Pokud posloucháte právě teď, jak vůbec nemůžete tušit, ale pokud posloucháte srdcovky, tak víte, že hledáme, nebo že jsem hledal recept na legendární pomazánku ze školky nebo ze základní školy. A vybouchnul mi tady WhatsApp. Doslova, to prostě normálně jste přetížili síť a pořád chodí, ještě teď přišla znova kvasnicová nebo drožďová pomazánka. Asi to bude ono, teda, asi to bude ta legendární pomazánka. Samozřejmě u toho spousta smajlíků, někomu to chutá, někomu ne, ale vypadá to, že ano. A mám tady i zprávu, že tady někdo má známou ředitelku ve školce a že se to dělá do dneška. Takže drožďová pomazánka, tak děkuju moc. V životě by mě to nenapadlo hledat jako drožďovou pomazánku, jak si úplně říkám aha, aha, aha, aha, aha. A jak si tady říkám aha, aha, aha, tak tady koukám a přišla zpráva, ahoj, zahraj trio, dá. A já úplně, no tak jo, tak si to pojďme dát, tady je srdcovka na přání. Aha, aha, aha. To jste možná slyšeli naposled, když jste jedli tu drožďovou pomazánku. Srdcovka! Dá, a trio. Aha. Na Hit Rádiu.

myslím, že dneska už jste slyšeli všechno a klidně můžete jít domů z práce. Trio, dá. Tohle je starší než já, to je rok 1981. Mazec. Srdcovka na přání. Srdcovky pro dnešek skončily, ale my pokračujeme dál na Hit Rádiu. Za chviličku Bebe Rexha a teď Krištof a půlnoční hřích.

0: Rádio bylo 3:15, v 1:00 odpoledne Lucie přinese další nejnovější zprávy a my zavzpomínáme na tehdejší požár v Českém Švýcarsku. Ono jsou to 4 roky zpátky, byl to rok 2022. Tenkrát to byla obrovská katastrofa, nějakých asi 270 milionů nebo 300 milionů. Byla škoda šílený. Ale proč o tom mluvím? Mluvíme o tom, protože soud dneska pravomocně osvobodil muže viněného ze založení obřího požáru. A my známe důvod, máme pro vás dokonce i vyjádření státní zástupkyně, takže i to bude ve zprávách ve 13 hodin. Do té doby z hitů například Pitbull a Christina Aguilera. Za chviličku.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
8: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
9: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
10: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
11: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
12: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
10: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
13: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
14: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
13: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
2: A bych říkal, pán Marady, já, a?
1: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: No tak přesně před 50 lety, 9. září 1976, se poprvé objevila v německé televizi Čelka Mája.
4: Je, Čelka Mája. Tak dlouho, jo.
3: A líbí se vám to víc v češtině, anebo v němčině?
4: Já jsem na to v němčině nekoukala, ale song mám ráda, tu německou znělku taky.
5: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Mája. Feine, freche, schlauche Biene Mája.
0: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dnešní polední hodina na Hit Rádiu je pryč, 13. tady a s ní taky nejnovější zprávy. Začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Až 40-minutový skluz nabíráte u Koclířova. Opravuje se tam kruhový objezd. Je to silnice 1/35. No snad se stavební firma pospíší. Pevné nervy a vaše dopravní info nám můžete volat na 801 1100.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Zvijany. Srdeční záležitost.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, viněného ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko. Podle soudu se jeho vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Státní zástupkyně Kateřina Weissová.
8: Velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
7: Lesní požár vypukl u Hřenska v červenci 2022. V zásah trval 21 dní a způsobil škodu zhruba 270 milionů korun. Darujeme kroužky dětem. I letos tento projekt pomůže rodinám v tíživé finanční situaci. O příspěvek na kroužky svých dětí mohou rodiče žádat od 16. září. Prostřednictvím tří voucherů v hodnotě 500 korun mohou na první pololetí získat 1500 korun, za celý školní rok pak dosáhnout pak na 3000. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže. V Oslu vrcholí oficiální 13-denní smutek po úmrtí krále Haralda V. pohřbem monarchy. Zemřel po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let na konci srpna. Na bezpečí ceremonii dohlížejí tisíce policistů. Česko na pohřbu zastupuje prezident Petr Pavel. Teď ještě pohled k nám.
9: My vás na Černé hoře bereme do Poličky, tam to teďka dva dny bude znít trošku jako na bojišti. V areálu strojíren bude cvičit naše armáda a až do půlnoci se může ozývat i střelba. Žádnou paniku, vojáci budou pálit neostrou municí, bez výbuchů a leteckých přeletů.
10: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
9: Trošku nás to spláchne na východě Čech. Čekáme přehánky a déšť teď odpoledne a teploty nejvyšší 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
11: Po zprávách pokračujeme dál. Máte nějaký peníze navíc, zbytečný, takhle, jo? Nebo nevíte, o co si napsat Ježíškovi? Mluvím o tom záměrně, protože právě dneska, 9.9., tak společnost Apple bude představovat z brusu nové novinky, jo? Co všechno představí, tak to vám řeknu za chvíli. Do té doby, tak si dáme další hity. Bude například Kaskáda, nebo právě teď Coldplay.
0: Hit Radio Černá hora.

moderní technologie, tak teď posloucháte správné Hit Radio, protože my tady sledujeme i novinky i v tom, řekněme, digitálním světě. A je jasný, že Apple pořád hýbe světem, takže představení nových iPhoneů a dalších hraček je prostě velká událost. Dneska večer ty novinky vyjdou. Měly by tam být nový sluchátka, ty ještě asi nebudou mít zabudované kamery, o čem se tady jako hodně spekulovalo, což je dost zvláštní, protože ty jsou jako hodně oblíbený brýle, že jo, s kamerou, ale člověk už to vidí a teď na ty sluchátka by měly ty kamery dát taky, no, zajímavý, zajímavý, jako tohle jestli někdy bude, to bude člověk už fakt jako bát chodit normálně po ulici. Takže, ale to by ještě asi teoreticky být nemělo, jo, ale hodinky, tak ty už by prý uměly, nebo měly by umět posílat zprávy i mimo mobilní signál. No a největší tahák bude samozřejmě nový iPhone 18. Ovšem, ten jeden by měl být skládací. Takže něco, co dosud Apple ještě nemá. Normálně je skládací iPhone. Na net už unikly nějaký fotky, tady na to koukám, ale žijeme v době AI, takže nemůžeme věřit úplně ničemu. Konec konců, nakonec je asi stejně jedno, jak bude vypadat, ne? Protože jediný, co nás bude zajímat, tak to je cena, že jo? A ta by mohla být velmi zajímavá. Teoreticky by mohla být klidně stejná jako za dvoutýdenní letní dovolenou v Egyptě. No, uvidíme večer. Teď Alex Warren a Ordinary.

0: Na středu 9.9. Tomáš Klus, je 13:35. Tomáš Klus ještě nedávno bojoval s hematomem na hlasivkách, ale už je v pořádku. O víkendu, tak jsem ho viděl na koncertě, předvedl tam teda jako fantastickou show, dal i metalovou verzi písničky Marie, takže hlasivky drží. A asi čtvrt hodiny byl mezi lidma, kde improvizoval ve freestyle rapu. To byl jako masakr. Já jsem dlouho neviděl publikum, že by se na koncertě takhle moc nasmálo, jo? Protože on evidentně zbožňuje český jazyk a ty jeho verše, ty jeho rýmy, ta autenticita, to je, jak to bylo, jako fakt ta improvizace a hlavně ty dvojsmysly. Já jsem si říkal, tohle je fakt jako skvělý. Toho bych chtěl doma na silvestrovskou party, s tím bych jako klidně jako nějakou takovouhle jako party propařil. A zároveň jsem si říkal, ten by se nám hodil i ve středu, ve 14:00 na Hit Radio, do naší role ty dvojsmyslů. By mě samotného zajímalo, který dvojsmysly by přihodil on. Ano, dneska je středa, ruleta dvojsmyslů už se pomalu, ale jistě blíží, bude ve 14:00, tak věřím, že dál zůstanete s Hit Radiem. Do té doby z hitu například Britney Spears, Miles Smith, taky Imagine Dragons.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
5: Jasně.
4: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
6: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
7: Plus krkonošská příroda.
6: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
7: A volný vstup do lázeňského wellness.
6: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
8: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
9: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
10: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
11: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
12: www.juta.cz.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Vštěvu.

0: akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro Karysíť za super cenu. Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Tune na Hit Radio. Před chviličkou jsem mluvil o mém zážitku z koncertu Tomáše Kluse a tak si říkám, kdy vy jste naposledy byli na nějakém koncertě. Jedno, jestli to je český interpret, zahraniční, to je fuk, prostě koncert. Mluvím o tom, protože koncerty podle nové studie vám prý můžou prodloužit život.

a ty koncerty by měly být od sebe ideálně 2 týdny. Takže co 2 týdny někam na koncert a budete žít o 9 let déle. To není špatný. Akorát teda, když koukám na ty ceny těch koncertů, tak si říkám,

to a naší ranní hrou ve snídaní šampionů, kdo pak to zvoní. Je tam aktuálně 7000, jak si můžete vyhrát, to vám řeknu za chvíli. Do té doby si tady taky dáme jednu klasiku. A to je třeba koncert, na který bych šel. A řekl jsem to na hlas?

0: den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu.

0: projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pevné nervy na trase Hradec Dvůr Králové nad Labem, omezení je na D11 před Jaroměří a také v Choustníkově Hradišti. V kolonách stojíte u Koclířova, upravuje se tam kruháč, tak pevné nervy i tam. No a vaše dopravní info nám můžete volat na 800 1 10 100.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu U Královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel U Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Platy vrcholných politiků by mohly od ledna růst o 5%, pokud vládní koalice neprosadí zmrazení odměn. Prezident republiky by pak vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili na 324 tisíc korun za měsíc a plat řadového poslance by se zvýšil na 120 700 korun. Policisté na dálnici D8 na Ústecku kontrolovali kamiony, zaměřili se na technický stav vozidel, jejich vybavení a dodržování pravidel provozu. Zkontrolovali 112 kamionů a odhalili 14 přestupků, jakých doplní policejní koordinátor prevence Tomáš Frolík.
16: Jedenkrát couvání na dálnici, tak to je asi to nejbláznivější. Dvakrát to bylo za pásy, 10krát předjíždění a jedenkrát takový ty ostatní přestupky, takový ty, co se zařazují mezi ostatní.
15: Kontroly byly součástí včerejší preventivní akce Den pro kamiony. Česko včera zažilo velmi horký den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji schodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjakovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Teď se ještě podíváme k nám.
17: Bylo to náročné léto pro záchranáře v Královéhradeckém kraji. Během prázdnin vyjeli k víc než 12 tisícům případů a na linku 155 přijali přes 16 tisíc volání. Na číslech se podepsala hlavně horka, rekordní počet bodnutí hmyzem, víc nehod cyklistů a dokonce i napadení pumou.
18: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
17: Asi se tomu dešti ve východních Čechách nevyhneme. Od západu se k nám žene déšť a přehánky místy bouřky. Teploty nejvyšší 20 až 25 stupňů Celsia.
19: Jirka Pelnář, Hit Radio.
20: Středeční
14: dnešní odpoledne pokračuje dál. Dospělo teď ke druhé hodině, to znamená 14 hodin, aktuálně 3 minutky. No a ve středu ve 2 odpoledne na Hit Radio tady vždycky máme pravidelně naši oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Co se dá říct v ložnici a to uvidíme kde. Uvidíme kde, to nám vytočí ruleta už za chvíli. Dáme jeden jediný hit a pak roztočíme ruletu. Ten hit bude od zpěvačky Pink, která včera oslavila 47. narozeniny. Mimochodem je to maminka dvou dětí a to znamená, že ta vozí taky děti do kroužky, co? Myslíte, že teď akorát vysvědává a někam poveze?
19: Hit Radio Černá Hora.
14: Myslím, že ten život budou mít tyhle celebrity úplně jiný.

0: Přesně na to se ptám já. Tak co? Jste připravený na naší ruletu dvojí smyslů na Hit Radio? Já jo. Tak nebudeme to protahovat, jenom znovu připomínáme, že hlavní součástí jste vy, to znamená na WhatsApp 777-937-777. Vypište zprávy nebo posílejte hlasovky s tím, co vás okamžitě na první dobrou napadne. Ruleta z dvojí smyslů se dostáčí právě teď.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při přihlašování dětí do kroužků. Jo, když jsem před chviličkou mluvil o tý Pink, jestli vozí děti na kroužky, tak mě to tak napadlo. Doma, když se bavíte s vaší polovičkou a vybíráte, kroužky vybíráte, kam ty děti strčíte, tak co může zaznít při vybírání kroužků a v ložnici? Tak já to vykopnu. Já jsem si tak trošku sám nahrál, tak samozřejmě první otázka je, tak kam ho letos strčíme, že jo? Co by tam ještě tak mohlo být? Třeba nechci ho přetěžovat, dvakrát týdně úplně stačí. Zbytek nechám na vás, pojďte popuzdit, ale popuzdit. Bože, já už se můžu. Pojďte popustit uzdu vaší fantazii. Já už tady koukám na WhatsApp, už to tady lítá, tak třeba hned jako první, co tady máme. Ano, pokračujeme jako loni. Tak super. Tak těším se moc. 777 937 777, dáme dva hity.

kvůli tomu, že prostě máme rádi český jazyk. Čeština je nádherná, no a v tom našem každodenním životě nás opravdu může leckdy překvapit a taky pobavit a díky ní můžeme přijít i na jiné myšlenky. Tak pokud budete přihlašovat děti do nějakých kroužků, tak si vzpomněte třeba i na dnešní den, protože zadání je, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků. Tak jdeme na to. Tu tady zprávy z WhatsAppu, který posíláte, Hanka třeba. Začínáme příští týden, přezůvky sebou. Výborně. Berete i úplné začátečníky, Lenka. Jsi si jistá, že se mu tam bude líbit? Víš, jak to dopadlo minule? Posílám Michal. Tohle je taky dobrý. Má to naštěstí jen jednou týdně. No, tak uf. Ježiš, ale tohle je boží. Mirka píše, je dost velký na to, aby to zvládl sám. Hezky. Peťa. Něco ze života. Snad se dneska vzchopí, minule i brečel. Dneska už máme plno, o, to taky ne, ježišmarja. Teď už to začíná být jako hodně uchylný. Tohle mě taky ještě baví. Jsem už nikdy, zase se mu nebude chtít domů. Dobrý, kapacita naplněná, přijímáme náhradníky. Taky dobrý. Maruška, ale Maruška dobře, ta píše, ahoj Jirko, co třeba, je mi jedno, že se ti nechce, dvakrát týdně a basta. Dobře, no tak jo, tak ještě vám dáme čas, dáme ještě dva hity, 777-937-777, já to tady pročtu, vyberu nejlepší a ten nejlepší ode mě dostane dárek a to speciální edici hry Člověče nezlob se, kterou jsme tady pro vás na Hit Radio vytvořili. Tak jo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků?

0: Ve starém křesle svět zůstal jako dřív, ale tady u nás na Hitrádiu každou středu svět není jako dřív. A nebo možná ano, jo? Nebo možná ano, nebo se možná vracíme trošku do doby, která nebyla až tak hyperkorektní a zkoušíme, co ještě takhle jako rádio unese. Máme tady hodně tenký led a to je každostředeční roleta dvojsmyslů. Tak, dnešní zadání bylo, co může zaznít v ložnici a při přihlašování dětí do kroužků. Mám tady pár posledních tipů a pak dám ten nejlepší, alespoň teda, co my jsme tady naší jakože porotě vybrali. Tak třeba tady Tomáš píše, nefňukej, tvoje máma to dělala celý život a furt jí to baví. To je blbý, to je moc asi už. Dobře, další zpráva. A není na to moc malej? Nikdy na to není moc malej. Další, na tohle potřebujeme rukavice a pevnou obuv. Zdraví Péťa. Rukavice a pevnou obuv. Péťo, co to je za kroužek? Lucka, tak se budeme střídat, ale i tak to bude docela hoňka. Výborně. No a pojď, už to nebudu zdržovat. Za mě a naší porotu nejlepší. Tak ho strčíme sem. Tam už byli i jeho kamarádi a říkali, že to bylo boží. Takže Honzo, posíláme, člověče, nezlob se, nebo posílám, takhle, speciální edice Hitrádia, no a to je taky možná hezký, člověče, nezlob se. Třeba příští týden ve středu dáme nějaký hry, no uvidíme. Další roleta za týden ve dvě.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
4: Butik salon Professional Treatment.
3: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernější.

0: efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
2: Podlízátky bude znovu pořádně živo. Ve středu 9. září od 19 hodin přivítají otroci jednoho z nejtěžších soupeřů, Viktorii Plzeň. Naplňte stadion, buďte naším 12. hráčem a požeňte Hradec za cennými body. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
3: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybníce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je
1: Aktiv Sport Jaroměř naváží stovky lyží a uvolňuje sklady s letním zbožím. Právě teď výprodej letního sportovního zboží jen za polovinu. Kola, elektrokola a oblečení jen za polovinu ceny. Vyber si na prodejně Aktiv Sport Jaroměř. Jen za polovinu ceny.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
9: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
10: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
11: Rekutech. Peníze včas,
12: když se tam rád vracíš.
9: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
13: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: John Legend na Hit Rádiu ve 14 hodin 630 minut. Do 15. hodiny ještě například Armin van Buuren, taky opět a Radeček v duetu s Mariou Čírovou. Mimochodem John Legend, nevím, jestli opravdu hraje, anebo jsem jenom někde zahlídl fotku na kurtu, ale vypadalo to, že zřejmě hraje padel, jo. Nebo, jak říkám, možná byl jenom vyfocený na kurtu. Každopádně, jestli John Legend hraje a vy taky, tak si místo rakety budete muset pořídit paddleboard, tak se to prý hraje správně, podle nějakého frajera z Love Islandu. Aspoň teda teď jsem to viděl na Instagramu, tak to musí být pravda. Ano, reality show, tak ty jsou asi v kurzu, nás obecně jako hodně obohacujou, teda možná, že i o reality show bude řeč v dnešní odpolední show, to se nechte překvapit, ta začíná úderem 15. hodiny. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra od 12, kdy zítra ve 12 pro vás budu mít připravený srdcovky. Kdybyste chtěli cokoliv slyšet v srdcovkách, klidně můžete psát i na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777, nebo to klidně pište mě na Instagram Jirka Pelnář, já si to aspoň hezky předpřipravím a možná, že to uslyšíte už zítra po 12. Tak se smějte a přežijte to v práci.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Jako kozy na silnici.
3: Ano, normálně jsem to objela. Byla jsem zrovna na nechty.
2: Ale tak to je kuriozní teda příběh. Jedete na nechty a potkáte kozy.
4: A nejste na těch nechtech ještě právě teď vlastně?
3: No, to jsem.
4: Vyhráváte plnou nádrž od Hit Rádia Černá Hora, tak velice gratulujeme. Je to teda pod podmínkou, že budete muset pochytat ty kozy, až pojedete na zpátek.
3: No, jestli tam budou, tak...
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech.

0: peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
0: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
15: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
16: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
15: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
16: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
17: Koberce Brázda.
18: Koberce Brázda.
17: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
19: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
20: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
19: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
20: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
19: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
21: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D11, 89. kilometr směrem z Jaroměře na Prahu. V levém pruhu srazilo se tady osobní auto s dodávkou, silný provoz, tak ještě raději jednou. D11, 89. kilometr směrem z Jaroměře na Prahu, srážka osobáku s dodávkou. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
2: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Mobil nalepený na předním zrcátku auta je nový trend na sociálních sítích, ale bacha, zpěvák Richard Krajčo to zkusil při natáčení svého klipu, jenže zakryté zrcátko může být přestupek. Hrozí pokuta až 2000 korun a až 6 bodů. Podle dopravního experta navíc řidič ztrácí přehled o tom, co se děje vedle auta. Březen 2028. Tak to je předpokládaný konec výstavby obchvatu Náchoda. Do té doby musí lidé vydržet. Často se stěžují třeba na zašpiněné silnice od vozidel ze stavby.
7: Je to prostě stavba, která takzvaně nám probíhá, tak jak se říká, za naším barákem. To znamená podzim, jaro, neuvěřitelný znečištění komunikací. My máme samozřejmě svůj vlastní tým, který jsme dali dohromady ze stavbou, což je úžasný, naše technické služby, jejich zametáky, to znamená v momentě, kdy jakýkoliv problém máme svýho člověka, který jezdí po městě a vlastně kontroluje to znečištění komunikací.
6: Přiznává starosta Jan Birke i to, že pro lidi je průběh výstavby zkrátka náročný. A teď na Černé Hoře na železnici tratě z Hradce Králové do Týniště čeká velký upgrade. Dostane druhou kolej a vlaky zrychlí až na 160 km v hodině. Modernizace za skoro 7 miliard může zkrátit cestu až o 7 minut. Stavět se má od března 2027 a hotovo má být do konce roku 2029. Fanoušci v Hradci Králové chystají šály, chystají dresy a vyrazí do Finep Areny na ligový souboj Otroků proti Plzni. Utkání, po kterém můžou Otroci budově dohnat skupinu o titul, startuje v 7 večer. Vedení Sparty podrželo po nevydařeném vstupu do ligy dánského trenéra a Priske povede Letenské i do dnešní předehrávky třetího kola MOL Cupu proti Žižkovu. Olomouc vyzve Prostějov.
8: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá Hora Pec.
6: Předpověď meteorologů vychází, je a bude deštivo, ale zítra už bude pršet spíš výjimečně. Čekáme polojasno až oblačno u nás na východě Čech. Noční teploty 6 až 10 stupňů a zítra přes den 15 až 20.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Krásný den přeje odpolední show ta středeční Ondra, Petra a Martina.
9: Výborně, dneska jsem potkal několik zastávek s burčákem. Taky i tam už se prodávají burčáky, ano. Člověče. Už jste ochutnali letošní burčák?
10: A ty už si nakoupil burčák?
9: Já jsem nenakoupil, chyba, já. Začnu.
10: Tak, rychle, já jsem ještě neochutnala, nestihla jsem.
0: Já jsem taky neochutnal, ale vidím to fakt na každém rohu.
9: Pojďme si dát dneska burčák, já skočím. Jedu.

0: Clear, s vámi je odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. Mám pocit, že taková ta lidská slušnost, ta etiketa se pomalu z reálného života přesouvá na internet, do zpráv a podobně, že už jako otevření dveří dámě a podobně není tou běžnou etiketou.
1: A víš, že mám podobný pocit? A o to tady máme Martinu, protože přesně jak říkáš, dneska taková ta slušnost, takové to chlapské gentlemanství se přetavuje do onlineu, do digitalizace a tak dále, samý selfiečka. Marti, čověče, nemáš někdy pocit, že vymřela taková ta chlapská zdravá dynamika?
2: Když se sejdeme dole u dveří do rádia, no. Mám pocit takovej, kluci.
1: Že ti někdo otevře dveře nebo ti nadá kabát.
2: Hele, no, je to takový zvláštní, že vlastně to otevření, puštění do dveří, jakože dáma jde první, tak to tak nějak občas ano, ale ano. Třeba přesně, když ti někdo chce obléknout jako bundu nebo kabát, tak je to takový zvláštní, že ti narušuje už ten osobní prostor, že už to není tak běžný.
0: V dnešní době se spíš lekneš, když ti to někdo nabídne.
2: Když se nechceš, aby na tebe někdo šel.
1: Prosím tě, nic mi neoblíkej.
2: No, přesně, já sama, prosím tě, co blbneš. Nebo blbnete většinou ještě, že jo, protože to bývají pracovní schůzky třeba.
1: No tak možná není špatný si dát nějaký závazek, chlapi, vypněte telefon, žádný selfiečka a věnujte se své drahé druhé polovičce a buďte pořádní borci, chlapi.
0: Holky to ocení, jo, ještě ano. Furt v dnešní době.
1: Dneska je mezinárodní den řízku, tak pánové, napečte řízek, k tomu kupte nějakou květinu a večer si udělejte romantický večer.
2: Tak zdravíme do Vrchlabí. A těšíme se na plnění.

0: Gaga ve středu odpoledne na Hitrádiu Černá Hora.
1: Zvláštní to je, jak se dneska rozdělila Česká republika. V Ostravě je 31 stupňů a v Karlových Varech 14. Tam jsou zmrzlý oplatky dneska úplně uskoro.
0: Počkej, a Hradec Králové aktuálně 22.
1: Koji středa bod?
0: Jsme střed.
1: Počkej, 22, 22, ale pocitově. Ty krásu, tam je vedro, vedro, než přijde teda ta přeháňka, která to tady má všechno spláchnout, tak docela vedro, no tak snad užíváte zatím toho počasí. Bacha na to, ten podzim už jako, já už ho vidím za dveřma, jak přichází pomalu.
0: Počkej, počkej, ne, neotvírej to ještě.
1: Pane podzime, zůstaňte tam ještě. Další muzika z Černý hory za chvilku, Kabát anebo Zara Larsson.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
11: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
12: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
14: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
16: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: čtvrté odpoledne ladíte Hit Radio Černá Hora a tohle byla Zara Larsson. Ty jsi to věděl, že to nedám.
1: Dneska je krásný den. Učení páni zkušení. Tuhle úžasnou muziku znáte všichni. Se Kája v Čelce Máje dodal naprosto úžasný podkres, úžasná slova a mluvíme o tom z toho důvodu, že dneska je v Čelce Máje 50 let, už je to stará
0: Bréco.
1: Stará včela, podle

0: tady je Hit Radio Černá Hora. 15.42, Bruno Mars za námi. No a před námi další muzika, do té 16. hodiny za chvilku Pharrell Williams a nebo Chinasky a jejich selhání. Pane bože, selhání, doufám, že jste dneska, nebo obecně tenhle týden žádné nezažili.
1: Hele, měl jsi dneska ráno met?
0: Já jsem dneska ráno neměl žádný selhání.
1: Ne, met jsi si měl.
0: Já met nemám obecně rád, musím říct.
1: Nemáš, jo, tak pak to chápu, protože prej, když si dáš lžičku medu denně, tak se ti zlepšuje paměť.
0: Co jsi říkala?
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
4: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka.

0: v projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
2: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
3: www.juta.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle byly Činasky na Hit Rádiu Černá Hora, za chvíličku 16. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Opatrně, teďka na příjezdu do Hradce Králové za kruhovým objezdem směrem od Jičína jsou tady záchranáři u nehody dvou osobních aut. Zdržení okolo 5 minut. Na průtahu Náchoda se v obou směrech tvoří dlouhé kolony kvůli silnému provozu, tak to není žádná nová zpráva, že? Takže tady pevný nervy. No a s kolonou počítejte taky na příjezdu do Pardubic cestou s Chrudimi, tak od Draškovic taky taková klasika. No tak přejeme pevné nervy do všech kolon. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No v

0: SZ. Nakupte jednoduše online. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
2: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Levnější hypotéky? No zatím ani náhodou. Sazby rostou už šestý měsíc po sobě a úrok vyskočil na průměrných 5,51%. U hypotéky 3,5 milionu je teď měsíční splátka přes 21 tisíc korun. Řidiči na Svitavsku stojí v kolonách. Kruhový objezd u Kocklířova je v provozu teprve 2,5 roku a už se musí předělávat. Řidiči na 1/35 kvůli opravě stojí v několika kilometrových zácpách a někdy se zdrží i 40 minut. Stavaři teď změní tvar kruhového objezdu a to z toho důvodu, že se na něm za 2 roky stalo 14 nehod. Hradec Králové pokračuje v úspěšném projektu Korenci. V pondělí začala registrace do dalšího ročníku a zájem je obrovský. Hradečané můžou využívat své Korenty nově při platbách kroužků pro děti a tradičně u zapojených obchodníků a ušetřit až polovinu peněz.
3: Podařilo se nám do té lokální ekonomiky investovat nejenom ty peníze, které dalo město, ale ten multiplikační efekt, který tam potom vzniká, když člověk přijde do toho krámku, tak tam utratí i víc peněz, než třeba původně zamýšlel, nebo než třeba ten projekt Korenci mu nabízí, protože to je založeno na tom, že vy dostanete nějakou částku podporu 1000 korun. To znamená, že když utratíte 1000 korun, tak z toho projektu Korenci dostanete stejnou částku 1000 korun jako podporu.
2: Tolik primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová. V zápase s pražskou Spartou přichází pro hradecké fotbalisty další těžká prověrka. Podlí zátka naběhne plzeňská Viktoria, které se vstup do sezóny nevydařil podle představ, ale po postupu do Evropské ligy a změně na pozici hlavního trenéra se nálada na západě Čech značně zvedla. Utkání, po kterém můžou otroci bodově dohnat skupinu o titul, startuje v 7 večer.
4: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
2: No, 30 na teploměru se opakovat nebudou, v nejbližší době určitě ne. Zítra čekáme maxima 15 až 20 stupňů. O víkendu budeme rádi, když se dostaneme na 23. Vypadá to, že dneska se nám vyprší a zítra už bude většinou polojasno až oblačno.
0: Hit Rádio Černá Hora.
5: Tak parádní středu přeje odpolední show na Hit Rádio Černá Hora. Teďka aktuálně Ondra Novotný, Martina Adamu.
6: No, krásné odpoledne.
5: Je to krásný odpoledne.
6: Zatím.
5: A trošku se to kaboní, ale venku.
6: Je tady tma najednou v té místnosti.
5: Nicméně včera to byl nádherný den a řekl bych, že jsme se tak jako vrátili do poloviny ledna.

0: Černá Hora, Sunfelt a Jonas Blue. Tak snad je u vás ještě hezké odpoledne, ono se to má dneska razantně pokazit, ale třeba včera bylo úžasně.
1: Včera normálně snad skoro 29 u nás v Trutnově pod Krkonoší a dokonce otevřeli i letní koupaliště.
0: Nekecej, jako, že včera se teda v Trutnově ještě mohlo na koupák, jo?
1: No, jednorázovka taková, jenom prostě otevřeno a dneska už nic.
0: Ale co jsem koukal, třeba Flošna v Hradci zavřeno, Cihelna v Pardubicích zavřeno. Babí léto prostě už to asi neotevře, nebo uvidí.

0: Líčky a střecha pryč, že jo?
1: Jsi neměli problém s tou střechou, jakože jim spíš nejde zavřít, víš? Ono to občas tak bývá u tohle chauťáku.
0: Takže ty už dneska nepojedou.
1: No každopádně má se to fakt pokazit dneska v podvečer, večer, tak na to myslete. A od zítra, fuj, klasický podzim.
0: A víš, že se to zase změní? Nestra.

0: jako mě poštěstila a seš tady dneska se mnou.
1: Já
0: Michale, ne, Ondro, furt. Ondro, ještě se nebyl na matrice se přejmenovat.
1: Já myslela, že děkuju, že jsi mě pochválila, tak já tě taky chválím.
0: A ty jako si vzpomeneš při tomhletom spojení na někoho?
1: No, jako na nějakého idola.
0: No, třeba na nějakého idola.
1: Třeba v tomhle věku už asi úplně ne, ale dřív si pamatuju, že vždycky jsem měla jako idola Milana Baroše.
0: Nekecej, jo, počkej, jsem včera četl, že bude po třetí otcem.
1: Jo?
0: Tak to už ti trošku utek asi.
1: To už

0: Vánů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru v rybníce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu, jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
11: Aktiv Sport Jaroměř má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
12: 990 korun.
11: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměř.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Coldplay za námi a vypadá to, že Martina má jednu věc, bez které by dneska domů nemohla odejít, kdyby jsme ji nerozebrali.
1: Já potřebuju vidět, jestli je správně, když občas žena zaplatí v restauraci, protože jsem to trošku začala dělat, takhle když jako jdeme s kamarádama, tak se taky hlásím o platbu.
0: Jak jako začala dělat? Já bych ti chtěl jakoby takhle, nechci říkat tvůj věk, ale myslím, že už jako pár let bys to mohla dělat.
1: Ne, dělám to pár let, samozřejmě.
0: Počkej, schválně, zeptám se umělé inteligence, jo?
1: Dobře.
0: Je správně, aby žena zaplatila za muže v restauraci?
2: Jo. Může to být v pohodě, když se oba cítí fajn. Záleží na tom, na čem jste domluvený. Pro někoho je to úplně normální, pro jiného zas ne.
0: Mně připadá, jako kdyby, ale on mluvil taky z nějaký hospody dneska teda. Moc nám nepomohl, musím říct.
1: Takhle se taky většinou domlává. Kdo bude platit? Jasně já.
0: No, za umělou inteligenci teda platím já, tu mi neplatíš ty, ale asi bych se občas od ženy nechal pozvat, ale spíš si myslím, že je to na těch mužích. Tam to vidím jednoznačně na té straně.
1: Ale když je to první rande, tak bys jako měl jako muž. Ale jenom taková rada na závěr, pokud vás někdo pozve na pracovní schůzku, tak platí on.
0: Hezky. Kdy mě pozveš na pracovní schůzku?

0: Taky takhle zní středeční éter Hit Rádia Černá Hora, za námi Nico Santos a Fast Boy. My se blížíme k 17. hodině, jestli jste aktuálně na cestách, ať už odkudkoliv, tak se ozvěte s něčím aktuálním na 801 10 100, i když teda doufáme, že žádný komplikace vás na cestách nepotkali.
1: Vzpomeneš si?
0: Vzpomenu si na hodně komplikací, co mě potkali.
1: A je to taky písnička Evy Farny a Miraj, to si dáme právě do té 17. hodiny.
0: A do zoo vyrazíme za Shakirou.
1: Těšíme se.
0: Jsme Hit Radio Černá Hora.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohodě.

0: operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: www.uzeniny.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: 1. září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: Hit Radio Černá Hora.

0: Slyšel. Black Eyed Peas na Hit Rádiu Černá Hora za 2 minuty, 17. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak buďte opatrní na trase z Moravské Třebové na Litomyšl před omezením u Koclířova. Tady se vytvořila asi 4-kilometrová kolona se zdržením, počítejte i směrem od Svitav. A potom ještě D11, 97. kilometr ve směru do Jaroměře, tady jsou 2 odstavená auta u Krajnice, i tady si dejte pozor. A váš dopravní info, volejte na 800 1 10 100.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
3: Rekutech.
2: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air.
1: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Do voleb zbývá už jen měsíc, předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, nám řekne politolog Jan Kubáček.
9: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou, to znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
8: Podle Kubáčka jsou si totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a my voliči mezi nimi jenom těžko hledáme rozdíly. Používáte školní systém bakaláři? Pak pro vás mám výzvu od policie. Včera totiž v Praze řešili výhrušku škole poslanou právě přes bakaláře. Neznámý pachatel získal přihlašovací údaje jednoho ze studentů a přes jeho účet výhrušku poslal. Jde přitom už o druhý podobný případ. Máme si proto zkontrolovat zabezpečení svých účtů na bakalářích a svoje přihlašovací údaje nikomu nesdělovat. Evropská komise chce pomoct s dostupným bydlením. Nedostatek bytů a domů totiž trápí snad všechna větší evropská města a ve výsledku to škodí i konkurenceschopnosti Unie, protože se lidé nemůžou stěhovat za prací nebo vzděláním. Komise chce například rozšířit podmínky, za kterých budou moct města omezit krátkodobé pronájmy jako Airbnb. Přichází změna v čele českého tenisu. Předseda svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. Od prosince ho nahradí současný místopředseda Petr Pála, někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu.
10: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá Hora Pec.
0: No a počasí se nám bude postupně zhoršovat. Už teď se zatahuje, zítra polojasno oblačno, odpoledne od jihu přibývání oblačnosti. No a bude taky pršet. Teploty do maximálních 20 stupňů.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: 17. hodina, 2. minuta, před námi samozřejmě ta nejlepší muzika, David Guetta, Taylor Swift a tady Miles Smith. Užívejte.

0: co zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Představte si, než rozlepíte oči a než dopijete kávu, tak máte na účtě další prachy. Tak to je naše nová soutěž, která od pondělí běží. V pondělí to dopadlo a teď jste nějaký takový jalový.
2: 10 minut po 7 hodině ve snídaní šampionu zazní zvonek a pokud jste registrováni, musíte se jít podívat ke svým dveřím, jestli tam skutečně reálně nestojí tým Hitrádia Černá Hora. Dneska jsme byli u Petra, ale nedopadlo to úplně slavně.
3: Kubo, my jdeme zazvonit, 30 vteřin startuje právě teď. Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Orban, takový hezký kluk.
4: Ano, ano, jsem sympatický, ale...
5: Malej, ale šikovnej.
4: Je to tak, mám hlavně mám 6 tisíc, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
5: Tak šup, 17 sekund zbývá.
3: Děje se tam něco, Kubo?
4: No takhle, tak jdou tady dvě děti do školy.
3: Tak jim tu šestku dej a hotovo.
4: Ale vypadaj, že já je teda vůbec nezajímám a lákat na bonbonky je nebudu teda, ale...
3: Takhle, Kubo, nikdo nepřišel.
4: Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
3: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 tisíc jako pak zase jako navrátil, jo? My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo?
4: Volaný účastník není dostupný.
2: To znamená, zítra ráno 10 minut po 7 hodině 7 tácků, 7 tisíc, 7 lovásků.
1: Je to tak, tomu říkám probuzení, takže buďte v koncentrování v plné síle. Připomínáme ještě jednou 7 hodin 10 minut zvonění
2: a registrace u nás na webu hitradiochernahora.cz.

0: R City na Hitrádiu Černá Hora. Posloucháte odpolední show a kamaráde, co ty fotbalové ponožky?
1: Myslíš ty kopačky?
0: Ty kopačky, ty někam pospícháš?
1: No je to tak, za vlastně 20 minut, až tady dovysíláme, spěchám do Finep Areny pod Lízátka, do Hradce. Zkrátka fotbal dneska, odložené kolo kvůli tomu, že Hradec hrál Evropu, tak dneska hraje Hradec z Plzní.
0: Ale
1: další velký tým přijíždí pod Lízátka vlastně po třech dnech, po tom, co tady Hradec loupnul Spartu, tak dneska bych chtěl Plzeň. Uvidíme, jak to dopadne. Velký zápas a vstupenky, to je to důležité, furt jsou na pokladně Finep Areny. To znamená, pokud si chcete dát nějaký fotbálek, Peťo,
0: tak vyražte pod Lízátka a já se těším taky na Plzeň.
1: Na Plzeň, no, ale ty si dáš štánku, že jo?
0: Ano, samozřejmě, ať vyhraje ten lepší, fandíme Votrokům.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
6: Butik salon Professional Treatment.
5: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
6: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
5: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho speciálního.
6: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
10: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
11: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
12: Plus krkonošská příroda.
11: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
12: A volný vstup do lázeňského wellness.
11: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
13: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení vodu a plyn.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Jsem hrdina.
21: Co tady blbneš?
20: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
21: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
20: Vše na 211.cz.
21: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
20: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
22: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
23: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
22: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
23: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
24: Hitradio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Ashley Arms, tady je Hit Radio Černá Hora. 9. září se slaví Mezinárodní den řízků.
1: A mě tečou sliny a nejsem asi sám.
0: No tak podívej, myslíš, že se potím tolik, to jsou taky sliny, že jo?
1: Taky, na brindáku. Mně teda se líbí, že to je jeden z mála mezinárodních dnů, který opravdu důsledně slavíme. Aha. Den země, jako dobrý.
0: Jasně.
1: Den bez aut, jako dobrý. Ale Mezinárodní den řízků slavíme možná celý rok.
0: No právě.

0: last.
1: A hlavně každý správný řízek má obrovskou výhodu, protože ty si ho uděláš v sobotu, v neděli ho najdeš v ledničce a v pondělí si ho v Alobalu bereš do práce.
0: Hlavně slovo řízek je strašně univerzální. Podívej se na něj, to je dobrý řízek, víš? To se mi líbí.
1: No ale teď pozor, teď to bude pořádný řízek.
0: To je skvadra řízku normálně.
1: Freddie Mercury, plně vypečený řízek, teď na Hit Radio Černá hora.

0: Duke Damon Ocean Drive. Teď na Hitrádiu Černá Hora, krásný vlastně už podvečer, protože se nám pomaličku začíná stmívat celkem brzo.
1: Tohle je středa, zlomili jsme týden do lepší poloviny. Teda říká se to, i když by to neplatilo, musíme si to jako sugerovat, že to tak bude.
0: Jen trochu děsí ta sobota, která bude celkem chladná. Má být asi 7 stupňů nebo kolik?
1: Nestraš mě, já jedu hrát a moderovat svatbu do Orlických hor, tam má být asi 8 stupňů.
0: Tak ty máš tu svou lyžařskou kombinézu.
1: Mám už lyže opřený tady, no to je pravda.
0: Přesně tak, takže hlavně opatrně, ať se nesklouzneš. Vám všem krásné odpoledne a k tomu Hit Radio Classic po 18. YouTube, Liza Stansfield, Kabáti, Rod Stewart, Vanessa Carlton, Sabrina. Já vidím ten videoklip u toho bazénu, u toho koupaliště, to nic.
1: Od Kabátu bude pohoda, tak přejeme, ať je pohoda i u vás doma.
0: Ano.
1: Díky, že jste byli s námi a slyšíme se na Černé hoře zase zítra ve 3 na značkách.
0: Čest.
1: A vy vederči.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
7: www.juta.cz.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
11: tak Mironet! Klikni dvakrát!
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
16: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
18: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory.

0: traktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
2: A to říkal máma Hraděťa, a?
1: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hit Radio Černá Hora.

0: nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. I kvůli počasí narůstají stále kolony na příjezdech po D5, ale také bubeneckým tunelem na Troju. Více aut stále hlásíte v oblasti Štěrbohol nebo na jižní spojce a Barandějáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. Xpeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. Xpeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
0: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Do voleb zbývá měsíc, před volební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, popíše politolog Jan Kubáček.
7: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
0: Podle Kubáčka jsou totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Prezident Petr Pavel přijme premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční v pondělí po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů ve svatovícké katedrále, kterého by se oba měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka dnes slavnostně otevřela Národní onkologické centrum. Vyšlo na 5 miliard, většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Při plném provozu se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Medvěd na severu Slovenska zaútočil a zranil v hustém porostu člověka. Incident se stal u obce Suchá Hora. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým Fatra. Na místě jsou rozmístěny fotopasti a výstražné tabule, které na výskyt medvěda hnědého upozorňují.
8: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
0: Čeká nás chladná noc, postupně budou srážky od západu ustávat a zejména v Čechách i ubývat oblačnost. Ranní teploty v Čechách 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 14 až 10. No a zítra pak oblačno, polojasno, nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy nepatrně tepleji a postupně se rozfouká chladnější severozápadní vítr.
9: Hezký večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak ať už na vás zrovna prší, nebo se ještě tak trošičku potíte těmi posledními hezkými stupni, tak pojďme říct, že i tak je to prostě hezký den. Co? Středa je dobrá. Tohle jsou U2 a Beautiful Day, tak jdem na to.

Lisa Stansfield, posloucháte Hit Radio, krásný večer. 6:10, dámy a pánové, máme nový světový rekord. Je to velký. Není to teda žádný sport, jo, ale myslím si, že i tak je to fascinující. Máme nový světový rekord v čase na pojídání burrita. Možná to zní divně, ale ano, i tohle se dá zapsat do světové knihy rekordů. Britský soutěžící Lia teď dokázal překonat tu soutěž a prosím vás, nebo ten světový rekord, a prosím vás, to burrito stihl sníst v čase 30,75 sekund. Za půl minuty, celý burrito. Já jsem si dneska dělala tortily doma a většinu toho jídla jsem měla spíš jako kolem sebe, než v puse. Nechápu, jak někdo dokáže to burrito do sebe nasoukat takhle rychle. Píše mi tady k tomu Míša Knejp, vidíte, to bych vyhrál. Ano, je pravda, že Míša Knejp by mohl ráno zkusit sníst hodně rychle burrito, píše, že za 20 to zvládne. Tak ho klidně zkuste vyhecovat, můžeme to udělat jako super soutěž pro něj. Myslím si, že to nedá, jo. Ale jinak můžete zkusit i vy, pokud jste ještě nevečeřili. Kupte si burrito a zkuste překonat 30-vteřinový rekord. Třeba se dostanete do Guinnessovky.

stěžejní otázku. Potřebuju, abyste teď se mnou na chvilku spolupracovali. Dámy a pánové, bude to těžký. Je to fakt jako velká záhada. Prosím vás, na 777 937 777 mi pojďte napsat, jakou přílohu máte nejradši k řízku. Jo, je to důležitý. Je to naprosto zásadní věc. Dámy a pánové, prosím, prosím, pojďte mi napsat, co máte nejradši k řízku. A je to jenom na vás, jestli je to brambor, hranolky, bramborový salát, jasně, nebo jestli k tomu jíte třeba nějakou kuriozitku, jo, případně klasika, chleba, že jo. Hele, je to jenom na vás, jenom potřebu, abyste mi napsali. Takže co vy nejradši jíte k řízku? Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Do té doby Vanessa Carlton, Sabrina nebo Erasure.

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Praze za 7 milionů 149 tisíc, pozemek k bydlení v Mnichově u Chebu za 1 949 tisíc 80 korun, byt 1 KK v Lošanech na Kolínsku za 2 miliony 499 tisíc, rodinný dům na Kladně v Kročehlavech za 11 milionů 998 tisíc a pozemek k bydlení ve Vicenicích u Třebíče za 785 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
4: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
6: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma, stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Erasure a Star. Posloucháte Hit Radio a musím říct, že jste naprosto fantastický. Ptala jsem se na velmi důležitou otázku. A to, s jakou přílohou máte řízek nejradši? Musím to přečíst, jste božský, jako jo. Radek, šťouchaný brambor se smaženou cibulkou, dobrá volba. Kuba, k řízku miluju brambory, kaši. Nejlepší k řízku, samozřejmě hranolky, to píše Ivan. Ivana píše pozor, bramborová kaše, dokonce i ke smažáku. To je trošičku divný, ale dobře, Ivanko, odpustím ti to. Jo, Šárka píše, bramborová kaše a kyselá okurka. U cestování volím chléb, jo, to je poctivě klasika, jo. Adam to má docela divoký, ten píše, k řízku si dávám přílohu brambory, bramborovou kaši, bramborový salát, hranolky, rohlík nebo chleba a speciální, že si dám na ty brambory k tomu řízku sladkou čili omáčku. To je zajímavá volba, můžete vyzkoušet, nemusí to být vůbec špatný. Jirka píše, mám nejraději luxusní bramborový salát nebo šťouchané brambory s bylinkami a slaninkou. Ono prostě k čemukoliv přidáte slaninku, je to vždycky ještě lepší, jo. Pak tu máme i gurmány, jo, prosím vás, tady píše posluchač Jirka, manželka ke kuřízku i veřízku jedině rýži. Onehdá, když jsme se vraceli ze zahraničí a na rozvadově v motorestu se přišel dokonce podívat šéf kuchař s půlmetrovou čepicí, kdože to chce kuřízek s rýží. Já se nedivím, jako rýže, ale hele, proti gustu, jo. No a naštěstí, protože to samozřejmě neříkám jen tak, dámy a pánové, dneska jeden řízku. A to pro nás, ale taky pro Rakušáky, je naprosto zásadní den, protože řízek to je posvátná věc, jo, posvátná. Jestli jste dneska nestihli, tak to koukejte zítra dohnat. A to pochopili výborně Láďa a Roman. Láďa píše, ahoj, k řízku je nejlepší řízek. A Roman píše, k řízku se hodí jedině druhý řízek, vše ostatní je barbarství. A tady to vidíte, jo? Ono vlastně na té příloze nezáleží. Stejně si k tomu dá každej, co chce. Ale řízek, to je základ. Tak dobrou chuť, pokud se teď chystáte naklepávat maso a taky si naklepejte šunky s námi. Společně s Dr. Albanem.

a Heart and Soul. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. 6:45, doufám, že máte hezkou středu. Trošku se nám teď ochladí, začalo pršet. Já se přiznám, že já to mám ráda tady ten moment. Ne teda samozřejmě, když brutálně promoknu, ale teď je takový to hezký, když si otevřete okno, není vám vedro, jo, asi vám domů nenalítá příliš mnoho hmyzu, že obřím vadí ten déšť. A třeba si jenom zapálíte svíčku a jenom tak chvilku jste. Jo, ideální poslat děti do vedlejšího pokoje, samozřejmě, ať máte klid, pokud máte ukecenýho partnera, tak taky. A jenom mít chvilku tak jako pro sebe. Jo, my k tomu navíc máme ty nejlepší hity, že jo, což dokresluje tu dokonalou atmosféru. Za chvilku navíc do uší třeba tahle legendární věc. Čekají nás totiž Midnight Oil a Beds Are Burning. K tomu DNA a Susan Vega. Tak si to nenechte ujít.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
2: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
3: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
2: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
3: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé

0: zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
7: Výjimečné.

0: komfortu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. Xpeng, nově v galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: 7. hodina je tu, přeju krásný večer. Dál si spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Kevin.

a Big Big World. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No, prosím vás, máme tady poměrně kuriózní věc. Asi víte, že třeba místa jako parlamenty a tak dále jsou poměrně přísně střežené, aby se tam nedostal nějaký nezvaný host. Ne, vždycky to klapne. Britský parlament měl teď poměrně dost nevšedního hosta a k překvapení ostrahy tam při svém výletě dokázala překonat nejednu překážku liška. Normálně liška si vloupala do parlamentu. Je to neuvěřitelný, prostě pronikla, aniž by si kdokoliv všiml. Údajně teda potom prohledala různé skříně a taky dostala napít. Což se mi líbí, jo, že to nebylo jako, že by pachatele hnedka za uši vyhodili. Ne, dali jí aspoň napít, což je jako hezký. Když už jim ukázala, že očividně jejich ostra

0: Balkan právě teď na Hitrádiu. Krásný večer všem. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Prostě cestujeme časem. No a pokud byste si chtěli třeba malinka to zasnít, jo, tak tady mám něco dokonalýho. Dokonalýho, fakt. Guns N' Roses, taky Tight Fit nebo Gentour už za chvilku do uší, tak buďte s námi.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Potřebuje

0: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru rybníce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibirský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu, jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
2: A bych říkal,
1: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

posloucháte Hit Radio, hezký večer. Máme tady zajímavou novou studii, ta ukázala, že pokud budete chodit na koncerty co 2 týdny, prodloužíte si život o 9 let. No, tak asi tím, že jo, hudba nám prodlužuje život obecně, pak se tam bavíte, asi tam jdete třeba s kámošema, takže to jako zní super, to se mi docela líbí. Blbý je, že velkou část těch 9 let tam navíc strávíte ve frontě na záchod nebo na pivo, pač tak to prostě na koncertech je, nedej bože, když je to velký koncert a snažíte se potom tam moc dostat, jo, to bývá taky o nervy. A viděla bych tam ještě jednu malinkatou nevýhodu, protože když budete 2x týdně chodit na koncert, tak nebudete mít moc peněz, pač ono je to docela drahý. Tak jestli se nevyplatí možná víc si třeba doma postavit nějaký bodovky, jo, spoplatnit si pivo třeba za 30 korun, no a poslouchat nás, to je skoro jako koncert a ještě je to zadarmo.

Voice, John Farnham, posloucháte Hit Radio. Přeju hezký večer, díky, že jste i dneska s námi. My i dneska večer touláme časem a prostorem a dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Nás za chvilku nás čeká naprosto legendární song, jo. Nám ho třeba kdysi na táboře pouštěli jako poslední píseň diskotéky. To jsme vždycky věděli, že už nás jako zaženou, jo. A je to tohle. Takže po těch trapných ploužácích jsme tam všichni skákali jak blázni, že jo? Předpokládám, že k tomuhle songu máte vlastní vzpomínky. Tak si to za chvilku pořádně užijte. Europe, taky Spice Girls nebo Chet Kroeger.

0: adrese. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září.

0: Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
2: Od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
8: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcodhk.cz.
9: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: dražší nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady. No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
4: Krásný večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová, taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď jsou tu Kors.

Kisry a jste z Hit Rádiem. Hezký večer. Mimochodem, já nevím, jestli už jste to zachytili, ale naprosto fantastická věc. Představte si, že vás v noci vzbudí rámus. To se stát může. Já mám třeba v ulici kostky, občas mi přijde, že tam lidi jezdí s traktorem, těžko říct, jo. Každopádně rámusů se dá vymyslet spoustu. No teď si představte, že se vykloníte z okna a vidíte ježka, který si hraje s plechovkou od piva. To prosím vás není výmysl, to se teď stalo v Liberci, je to neskutečný, ale jeden jediný ježek, který si prostě našel prázdnou plechovku od piva a rozhodl se, že si s ní bude hrát, takhle vzbudil úplně celou ulici. Ono to totiž dělá extrémní rambaj, že jo? Tak ježečkovi gratulujem, protože je to fantastický stupeň výtržnictví, mně se to moc líbí, je to hrozně roztomilý. No a všem do té ulice, tak hlavně, že jste to vydrželi a doufejme, že příště si ježek bude hrát s něčím malinkatom měkčím. Jo? Do uší teď Five and Queen.

0: Maya, Boys to Men, One Sweet Day. Posloucháte Hit Radio. Nechci nic říkat, jo, ale za chvilku už budem Marayu poslouchat opět ve vánočním. To je strašný. Už jsem viděla první videa, že rozmrzá, jo, už se to zase blíží. Neskutečný je, že ona už fakt nemusí nic dělat, jo. Ten jeden jediný song vydělává na všechno. No, klobouk dolů, nevadí, my se dál budeme pouštět do hlubin 80., 90. a taky milénia. A za chvilku třeba tohle. Než Morissette a její Thank You nebo Shakespeare Sisters, tak buďte s námi.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes,
2: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
6: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
5: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
6: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
10: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
11: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
12: Dobrý den.
13: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
12: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
13: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
14: A za nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.

slíbená Alanis Morissette, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máte rádi sladký? A hlavně, máte rádi tiramisu? Protože za mě tiramisu je skvělá věc, zvlášť v italských podnicích, kde vám to nabírají rovnou z toho obřího pekáče. No nic, jo, tak možná tip na dnešní dezertík. Každopádně, kdybyste si chtěli užít tiramisu jinak, tak mám ještě lepší tip. V jedné korejské kavárně, Rexpresso Muzeum, se totiž zaměřují na dinosauří tématiku, a to i co se týče dezertu. Moc se mi to líbí, takovým nejnápadnějším z nich je T-Rex misu. Oni tomu říkají T-Rex tiramisu, ale T-Rex misu mi přijde takový chytlavější, jo, doufám, že toho chytne někdo v Česku. A tohle T-Rex misu, prosím vás, opravdu vypadá jako kostra hlavy Tyrannosaura Rexe. Je to fascinující, vůbec nechápu, jak to může jako držet, ale kdybyste chtěli, jo, specifický tiramisu, vyražte do Koreje, nebo jestli umíte někdo fakt dobře pít, schválně, zkuste takovýho T-Rex misu

0: Krásný středeční večer, díky, že jste i dneska u toho byli se mnou. Budu se těšit zase zítra přesně v 6. Opět se budeme nořit do hlubin 80., 90. a milénia. A ano, bude to velký. A za chvilku už prosím pěkně třeba OMD, taky Vanessa May. A rozloučím se s vámi naprosto geniálním songem. Do uší už za chvilku Beverly Craven a Promise Me. Tak se mějte krásně, ahoj.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
4: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
3: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
4: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
5: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na mountfordhk.cz.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
9: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
2: Lenny Kravitz.

0: restaurant Grill Duran Hradec Králové. Dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
1: A bude kapá Marita, a?
0: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
2: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.

0: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
1: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

0: dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
2: A vy říkal Marada, a?
1: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
3: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
4: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově.

0: personal.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
3: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.